0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: čo je zrovna teď in Fajn Rádio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sietí.
1: Sme Fajn.

Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Fajn Rádio, fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn,
2: vždycky
1: hot,

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Fajn Radio.
2: Fajn Radio.
1: Instagram.
0: YouTube.
1: TikTok.
3: Co je zrovna teď in.
2: Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn? Fajn.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.
5: Right there.
1: Fine.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Fajn Radio, fajn.

Madrid, vila, moře a bílej písek. Mám to taky rád, ale ne vedle těch, který myslí v číslech. Až uvidím čistou duši, mě nezajímá, co ty věci stály. Sednem třeba do Lamborghini na Santorini, mám větší.

0: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
1: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
0: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
1: Více na herman.cz.
2: Fajn Rádio. Instagram,
3: YouTube,
2: TikTok,
3: co je zrovna teď in
4: Fajn Rádio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme Fajn.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Fajn Radio. Instagram, YouTube, TikTok.
3: Co je zrovna teď in?
2: Fajn Radio. To nejzajímavější.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: Jen několik ulic od Bílého domu ve Washingtonu došlo k ozbrojenému incidentu. Muž podle policie zaútočil na bezpečnostní složky, po následné přestřelce byl převezen do nemocnice, kde následně zemřel. Okolí bylo načas uzavřeno a případ teď vyšetřují federální složky. V jednom německém hobbymarketu testují humanoida, který pomáhá zákazníkům s orientací a základníma informacema o zboží. Firma ho prezentuje jako nejlevnějšího zaměstnance, protože jeho provoz má být výrazně levnější než běžná obsluha. Nový sci-fi seriál od tvůrců Stranger Things se odehrává v luxusní komunitě pro seniory, která skrývá temný tajemství a podivný jevy. Skupina obyvatel postupně zjišťuje, že jejich klidnější stáří je spíš součástí většího znepokojivého experimentu. Fine.
4: Lidi, nebudete tomu věřit, ale koukám jako na nehody a nejsou tu zatím žádný nehody jako na silnicích, tak to tak pojďme když tak udržet, ušetříte práci nám a vy si ušetříte čas strávený v koloně, což se takhle po ránu, po tom, co jste odložili třikrát budík, může velmi, velmi hodit.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: dobré ráno, i když je pondělí. Ano, je to tak, o 6. hodina ranní startuje Morning Bus na Fajnu. Ano, ano, ano, jdeme se probouzet a budou nás probouzet následující songy.
1: Před náma Clocklock jeho I Adore, nebo Somber 12212 a taky naprosto skvělá věc, nafeetuje Rivers Camo, jmenuje se to Magic.
0: B.O.B.
1: B.O.B.
0: Tak zní jméno interpreta. S tímhle songem se teďkon pojďme probudit. Absolutní majstrštyk, absolutní banger. Pokud vás neprobudí tohle, tak už nic. Hezký ráno, jdeme na to.

0: jsem před mou chvilkou hovořil o svém ptákovi. Nebo respektive o ptákovi, kterého jsem ráno potkal, respektive o ptákovi, který byl zraněný, jo, jakože prostě fakt lítající pták, bez dvojsmyslu, prosím pěkně. A říkám si, jo, tenhle pták prostě ví, kdy si vybrat, jakoby být zraněný, protože pondělí zranění jsme úplně všichni, tak aby jsme se nemuseli cítit jako tenhle ten pták, kterýho jsem ráno potkal, a doufám, že mu třeba někdo pomůže, případně až se vrátím z rádia, tak mu pomůžu já. Pojďme vybrat song na dnešní ráno, aby jsme nebyli zraněný. 724634634. Pojďte zavolat, my tady máme výběr několika songů, teď bude na vás, abyste vybrali, co si tady za malý okamžik dáme. Ano, někdo nám už volá. Dobré ráno, kdo je na drátě?
1: Dobré ráno, Honza, ahoj.
0: Čau.
2: Ahoj, Honzo, jak se stávalo nám, řekni ještě.
1: No, jak povídáte, jsem rozbitej, no, po víkendu. Jsi rozbitej,
0: no jasně. Co jsi dělal o víkendu, nějaký skotačiny?
2: Skotačiny.
1: Ale celou dobu jsem byl venku, napouštěl jsem bazén na ty letní radovánky a tak, no.
2: Okej.
0: Tak to chápeme, no. Hele, tak, prosím tebe, máme tady několik songů, teď bude na tobě vybrat ten jeden, který si dáme, aby jsme nebyli rozbitý, okej?
1: Jasný,
0: tak jo.
1: Poslouchám.
0: První možnost zní následovně. Joel Corey, Tom Grennan, jejich Lionheart.
1: Okay.
0: Dobrý, co na to říkáš?
1: Pojďme na dvojku.
0: Pojďme na dvojku, ok. Ta zní následovně. No.
1: To si myslím, že na pondělní ráno úplně top.
2: Dokážeš říct, kdo to je a co to je za song, jak se jmenuje?
1: Ne. Ale je to Libový.
0: Je to Libový, nice, okay, nice, okay. Nice. Věděl bys, z jakého je to filmu?
1: Z Prciček.
0: Je to
2: okay,
0: tak.
2: Nice.
0: Pán se vyzná. Dobře, tak ještě poslední možnost, která zní následovně.
2: Ne.
0: Já jsem to chtěl mít...
2: Myslím, že máme jasno.
0: A já jsem to chtěl mít...
1: Vojtičku, prosím.
0: Dobře, já jsem to chtěl mít jenom takový sentimentální, když jsme mluvili o těch ptácích, tak tady to jsou prostě Birds od Imagine Dragons. Ale dobře, dáváme dvojku. Good Charlotte, The Anthem. Pošlem to někomu?
1: Nikomu, mě jenom.
2: A klidně může být, tak to máme i
0: klidně. Ne, ne,
1: všem to pošleme.
0: Všem, aby nebyli rozbitý, že jo?
1: Tak, přesně.
0: No, tak jo.
2: Tak jo, hele, díky moc krát, měj se krásně, užij si pondělí, ať je to co nejlehčí průběh dneska.
1: Jo, taky.
0: Díky, čau.
1: Čau.
2: Čau.
0: No a my pokračujeme dál za chvilku. Good Charlotte, jejich Anthem, na fajnu. Morning Boost.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: moderní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
4: Fajn rádio.
5: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
4: Instagram,
5: YouTube,
4: TikTok,
5: co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn. Fajn rádio. CZ.

0: Krásné dobré pondělní ráno, dáváte si fajn, tohle byla Taylor Swift, Elizabeth Taylor. No a teď už naprosto skvělý.
1: Random fakta. Podle odborníků je chycení nebo obejmutí partnera ze zadu největší signál lásky. Největší projev lásky, jo. Moje holka by mi dala pěstí, protože by se extrémně lekla. Ale to má z toho, že moc kouká na tu kriminálku. Tučňáci balí samice kamínkama. No jo, kam se na tuhle z toho hrabe? Obětí ze zadu. Zvlášť, když se jedná o diamantový kamínek. A pokud se rozhodnete dávat partnerce kamínek, rozhodně se vyhněte tomu ledvinovému, ten by vztahu moc nepřidal. A hadi mají dva hady. Střídají je podle situace. Záleží, jestli chtějí dělat malý hady, anebo jen ulítnout z hadicí. Neříkám nic, tohle by se hodilo některým mužům potom, co jim toho jejich hada v tu chvíli již ex-partnerka, víte co, ušmykla.

0: Krásné pondělní ráno. Panic at the Disco. Jejich High Hopes na fajnu. 6 hodin 44 minut. Dámy a pánové, co děláte takhle při pondělí? Říkejte mi to, vydržte. My vám za chvilku řekneme, co naopak nedělat při pondělku. Možná mezi tím bude i to, co právě děláte. A než se tak stane, něco, z čeho se možná někteří uděláme.
1: Před námi One Republic, Need Your Love, taky Medúza, Dermot Kennedy, Paradise. No a za malý okamžik, jak říkal Honza, to, co dělat, nedělat
0: při pondělí. Morning
2: Buff. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Už zase nejde internet.
8: A Wi-Fi je pomalá.
7: Ne.
9: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
10: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
9: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
19: Happy Sport!
18: Půjčovna a Service Call.
20: Fajn Radio.
21: My name is Somber.
22: What up, it's Kehlani.
23: Hey, it's Taylor Swift.
24: Back to the hits.
25: Right, babe.
20: Fajn.

0: Meduza, Dermot Kennedy, jejich Paradise na Fajnu, 6 minut před 7 hodinou.
1: Důležité věci vaším směrem, který opravdu v pondělí nedělat. Myslíme to smrtelně vážně.
0: Ano.
1: Jinak by to ani nešlo.
0: Ano.
1: Jedna z takových věcí je třeba vstávat.
0: To je velmi jako závažná věc, který bychom se všichni měli takhle při pondělí vyhnout. A není to jediná věc, který bychom se takhle všichni při pondělí měli vyhnout. Těch věcí je mnohem víc. Například třeba být v práci. Jo? Nebo vůbec jet do práce.
1: No, rozhodně bych se třeba dneska nehádala ani se šéfem.
0: To vůbec.
1: Nechala bych si to až na středu, na kritický den.
0: Ano. Nevím, třeba zachraňovat ptáky.
1: Nebo si dát první mlíko a pak kuličky.
0: A nebo naopak, že jo? No, nebo já nevím, třeba, vyčistit si zuby.
1: Jít na úřad bych taky, bych taky vpondělí.
0: To bych se rozhodně vyhnul. Tyjo, těch věcí ale hodně. Bohužel mě teď žádná ještě další nenapadá. Ne, nic mi nenapadá už. Možná nemyslet moc. Tomu bych se vyhnul. To mě teď hodně bolelo teď.
1: Já to viděla, no úplně.
0: Úplně se mi zatmělo před očima.
1: Ale to není jenom pondělí, víš to?
0: Hele, já ti dám. No, každopádně, pokud je to tady, teď jste slyšeli nějakou věc, kterou bohužel teďkon děláte, a třeba se jí úplně nevyhnete, tak nebojte, v náš playlist na Fajnu tomu se rozhodně nevyhýbejte, protože extrémní bangry na lepší ráno, Skyňumen, Few Enough, nebo taky Těsto a... Hej, nech toho, já to prostě tak nebudu říkat. Je to za mě je to song, který se jmenuje Few Enough. A jak to teda?
1: Pohodě, it's enough, you can play it.
0: Teď jsem tě nerozuměl zase, to je jedno. Jdem na to, hezký ráno.

0: ochutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilbao nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Fajn rádio.
9: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
10: www.fajnradio.cz
11: Fajn. Jsme online.
12: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz.
14: Hot news.
15: V sobotu v Česku po

0: Vysoké teploty zasáhly hlavně severozápad a střed Čech a podle meteorologů bude teplé počasí pokračovat, a to i v dalších dnech. V Česku startuje druhý ročník soutěže Red Bull Ultimate Streamer, která hledá největšího gaming streamera. Za projektem Strojí streamer Highset. Online část probíhá od 21. do 29. května na Twitchi a finále pro 6 nejlepších pak se vyhodnotí 31. května. 7 finalistek, 1 korunka a pořádně odvážný finále. Jednoduše Playmate roku 2026. Mezi finalistkama je například zdravotní sestra, policistka nebo třeba budoucí právnička. Která z nich nakonec získá titul, to se dozvíte už ve středu a rozhodnou o tom superporodci. Například tam bude naše moderátora Andrá Kautská, která právě v té porotě sedí.
1: Fajn. Kvůli požáru je dočasně uzavřená ulice budovatelů v Mostě. Na místě zasahují záchranné složky. Ulici se tak pro dnešní ráno vyhněte. Nehoda taky aktuálně ve Strakonicích v ulici Radomyšlská. Počítejte s menším zdržením, je tu jeden jízdní pruh uzavřen. No a menší zdržení vás taky potká i na D1 mezi 243. a 236. kilometrem ve směru Brno kvůli údržbám komunikace.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.

0: krásné, dobré pondělní ráno, 7 hodin 3 minuty k tomu, ať už teďkon po ránu děláte úplně cokoliv, jedete do práce, jedete z práce, jedete do práce a jste u toho pěkně naštvaný, a nebo už třeba jenom jakože zachraňujete ptáky, tak dbejme na poslední přání Karla IV. Tím je, aby se celý národ dneska poslal do totální kalby, potvrdili to prehistorici. Každopádně, to my můžeme udělat a dokážeme to i bez alkoholu, protože playlist na Fajnu absolutně ready with the MC Beast and Honey at the party, nebo Miles Smith, Stargazing.
1: Za 10 minut taky téma ohledně aut, takže rozhodně buďte s náma.
0: Je to tak, krásný ráno, jdeme na to. Morning Boost with Honzo Friggin and Andy. Fajn.

0: Posloucháte mu Music Morning Boost na Fajnu při pondělku 9.07. Tohle byly Wiz DMC Bízany, jejich At The Party.
1: Hezky jsi to řekla. Jako se na to je pyšný, takhle po ránu hezky jsi to řekla. Jako je fakt, ještě znát, že je brzo. Ale pojďme si říct, za co všechno nás může Ferrari, ta automobilka, zabanovat. A pozor, nemusíte být pouze jako pilot Formule 1, co nesplňuje limity. Stačí být třeba celebrita a mít hodně blbej nápad.
0: Je tady třeba 50 Cent, který umýval svoje Ferrari šampaňským, no a protože to udělal, tak už syn u Ferrari neškrtne.
1: Cože, šampaňským Ferrari, tak to bych se takhle chtěl mít taky dobře. No, já tady mám třeba Paris Hilton, že dostala ban od Ferrari kvůli zakázaným růžovým modifikacím a kažení brand image.
0: OK.
1: To jako zase, kdo by nechtěl mít růžový Ferrari? Já ne.
0: Nicolas Cage, ten třeba prodal svoje Ferrari pod cenou, jenom proto, aby splatil dluhy, a proto ho Ferrari zamanovalo.
1: Ale pozor, to nebylo, já tady koukám, že to není jen tak ledajaký Ferrari, to je Enzo. Ferrari Enzo pod cenou, je to blázen nebo ne? Justin Bieber zase nechal svoje Ferrari polepit neonově modrou, kvůli tomu dostal ban. Kim Kardashian zase koupila Ferrari z kradených peněz. Kamu, tak co to je?
0: Ale jako řekni mi, že za tohle to dostaneš ban.
1: No je to šílený, ale jako zas na druhou stranu to chápu, jo? To je jak kdyby někdo psal jako jménem Fajnu, různým jako firmám, značkám, nebo jako lidem, že s nima chceme jako spolupráci, rozhovor, ale my o tom jako nevěděli. By the way, tohle se fakt stalo. A pak mi psali z jedné firmy, jakože kde jsem, už jsem tam měl být 4 minuty, ty magore. Ale já o ničem nevěděl. Tak prosím, nepište jménem Fajnu nějakým lidem, pak jsou na nás naštvaný. Prostě ničíš pověst toho brandu.
0: Ale tak jako víš co, Fajn si nekoupíš, jo? To máš zadarmo v autě.
1: Oh.
0: Ale jako když si zaplatíš takový velký peníze za auto.
1: To je fakt, no.
0: Tak je snad tvoje, ne?
1: A co by si s Ferrari udělala ty?
0: Já bych s tím skočila do vody, ne? Já nevím, já bych asi nic, protože bych na to neměla to živit. Víš, když seš opičku, musíš mít na banánky.
1: Jasně. No, hlavní z tohohle vstupu vyplývá, že nikdy neuvidíme Wendy ve Ferrari. Jaká to škoda.

0: Kato, Johnny, Turn the Lights Off na Fajnu. Krásné dobré ráno, 20 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, v tuhle tu chvíli probíhá takzvaně ultimátní streamer, Red Bull ultimátní streamer, což je soutěž, kdy streameři prostě se předhánějí v tom, kdo je lepší streamer. A my bychom vás rádi pozvali ke sledování tohoto dění, protože je to velmi, velmi napínavý.
1: Všechno to má na stránkách redbull.com, no a tohle to už probíhá 4 dny, bude to dohromady 10, no a pak 31. května bude vylosování, nebo bude takový jako úplný finále, kdy bude 6 streamerů, kteří zatím mají nejlepší bodový skóre, no a tam se rozsekne, který z nich bude ten nejlepší streamer a bude to všechno v živě ve Vodafone Playzone, takže rozhodně přijďte.
0: Když tak to můžete sledovat jak na Kiku, tak na Twitchi. Momentálně, víme, kdo vede momentálně?
1: Hele, momentálně, úplně nahoře v té tabulce, já teda toho člověka neznám, tak se omlouvám, ale je to Soral FPS.
0: OK, OK. No tak ještě jednou, kdo nevíte, co jsou, jako, kdo jsou streameři, jsou to lidi, co prostě natáčejí sebe živě na internet a lidi jim prostě píšou do chatu různý věci a tak. No a teď se prostě zhodnotí, kdo je teda ten nejlepší. Uvidíme v finále 29. května ve Vodafone Playzone Areně. Buďte u toho. Morning Boost.
2: Fajn. Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
9: Pika, pika! Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
10: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci...

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, jeho Beautiful Things na Fajnu, půl osmi aktuální čas. A pojďme si říct, jak získat společný čas ve vztahu. Jistá firma instaluje takzvané šikmé toalety, aby sezení delší než 5 minut bylo extrémně nepohodlný. Což takhle, na veřejných toaletách by třeba mohlo fungovat. Nikdo nechcem čekat na to, až někdo na záchodě dohraje TikTok. Ale já schválně neříkám jméno té firmy, jo? Protože moje holka teďkon poslouchá a nechci se dneska vrátit domů a tam nová toaleta, jo? Jako sorry, mít tohle sto doma, tak to je jak kdyby, já nevím, kdyby vám mamka zabavila PlayStation. Jako promiň, ale někdo prostě bere sezení na záchodě jako totální hobby, jo? Plnohodnotný hobby.
2: Tak to musí být super hobby, když potom z toho budou hemeroidy, že?
1: Ne, jak to musíš být jako zase umět jako chytře, jo?
2: Musíš, jo, jak to vypadá, když to umíš chytře?
1: Musíš to mít jako natrénovaný prostě.
2: Jo, jak, no a jak to je jako natrénovaný?
1: No prostě musíš jako to mít vypočítaný. Jako nesmíš přesáhnout určitou hranici času, jo? Třeba taková půl hodina až 3/4 hodiny naprosto ideální, jakmile to přesáhne.
2: Takže ty dokážeš být takhle dlouho na záchodě?
1: Ano. Ty ne?
2: Ne. Tak já to chápu, jak jsi, Soni, jestli posloucháš, já ti to pošlu všechno.
1: Ne, nesmí,
2: já ti pošlu tu firmu.
1: Ale Wendy, pochop to, to je jak kdyby jsi měla třeba hobby jako běhání a někdo ti jako zničil podrážky u bot, protože chodíš běhat a ten člověk s tebou chce trávit čas.
2: Ale ty nemůžeš mít hobby chodit na záchod přece.
1: Proč ne?
2: Chodíš mi kvát potřebu. Proč? Ne, tam mají mít hobby. Teď jenom dump scrolluješ TikTok. To není hobby.
1: Je to hobby na záchodě. Prostě můžeš mít, jo, dobře, tak jo, berme to tak, že jakoby TikTok je prostě tvoje hobby a jenom si vybereš to fajn místo, kde to máš rád, toho vydělání. To je jako, že když chodíš běhat do nějakého oblíbeného parku, že jo. Když chodíš třeba na Ladronku se proběhnout. Jo, že máš radši Ladronku, než já nevím, divokou šárku. No. Tak hezký, rádo. Pokud i váš partner dlouho tráví čas na toaletě, tohle je možný řešení, ale já jsem vám to neřekl.

0: Kamarád je náš kamarád. Wow. Jeho Be My na fajnu, 4 minuty před 7:45, krásné dobré ráno, tohle je Morning Boost a dámy a pánové, my otvíráme naše pondělní stěžovací okýnko. V tuhle tu chvíli se pojďme všichni zamyslet nad tím, co nás jako štve. Myslíme, taky přemýšlíš, Vendy?
1: Přemýšlím.
0: Jedna věc, co vás štve, to budeme potřebovat vědět. A my pojďme říct z Vendy, co štve nás. Mě třeba osobně štve, když jsem na záchodě a vypadne internet. Můžu rovnou říct, co štve moji holku. Tu štve zase, když jsem na záchodě a nevypadne internet. Vendy, co štve tebe?
1: Hele, já jako poslední dobou, když si pročítám nějaký fóra, tak co mě fakt vytočí, je když někdo píše nějakou větu. Aha. A v té větě je víc smajlíku, než nějaký jako hodnoty, kterou si z toho chce přečíst, než těch slov. Chápeš, jakože někdo ti pošle 20 prostředníčků, pak ve 22 smátých smajlíků napíše třeba je to blbý, a pak dalších 20 jiných smajlíků, jenom jako co je.
0: Jak to máš chápat? Mám jít jako do háje s úsměvem, nebo jako co? Víš, jako fakáč, usměváček.
1: Mně to přijde strašný prostě.
0: Jo, tak pojďme nepsat Vendy dlouhý zprávy s hodně smajlíkama. Už jenom to, že ta zpráva je dlouhá, to jí dělá problém. Typoval bych.
1: No, možná to.
0: No a pojďte nám napsat vy, co štve vás. Pojďte si postěžovat takhle při pondělí, dostat to za sebe. 724-634-634. Pojďte nám to napsat na tohle to číslo a za malý okamžik se na to mrknem. Zjistíme, co vás štve. Tak hezký ráno. Ať je hezčí, o něco víc hezčí. Když ze sebe dostaneme tohle z toho. Pokračujeme dál. Morning Boost.
2: Fajn. Svegliff Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
3: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty, yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni do ruk, co? Ve Smarty svůj herní notebook.
4: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Yeah. Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
9: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
10: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
11: Fajn Radio.
12: Back to the hits.
11: Fine.

0: kdykoliv.
1: Pondělní ráno pondělku je BTS, jejich svým na fajnu 9 minut před 8 hodinou. A stěžovací okýnko je otevřený. Jsme vaše vrba, které můžete říct věci, co vás štvou, a takhle u vstupu do nového týdne upustit páru. Ano, na to jsme se ptali před malou chvilkou, co vás štve. Já jsem řekl, že když jsem na záchodě a vypadne internet, Wendy řekla, že jí štvou emoji, když hodně někdo používá emoji.
2: Je to tak?
1: Pojďme se podívat, co štve vás. Máme tady zprávu, která zní: mě štvou řidiči při cestě do práce. Jejej. Tak to je blbý, že jich je zrovna hodně asi. No a jako záleží asi jaký, ale evidentně asi všichni. Potom tady píše Ellie. Mě štve moje učitelka. Ona dává za jednu chybu trojku. A to jsem ve čtvrtý třídě. A hodně smajlíků, tak to byla asi pro tebe, Wendy, zpráva. Jaj.
2: No tak to je tak nepříjemná učitelka, no úplně.
1: No pozor, takže jestli jste učitelka, tak nedávejte za jednu chybu trojku. Protože tihle z těch Ellie bude určitě víc. Nejen jedna. Další zpráva zní. Mě štve, že musím chodit do práce. Radši bych měla celý život dovolenou. A já tak to chápem, kdo by nechtěl. Oh, to mě mrzí. Ne, jako fakt, mě to mrzí. Pak tady máme zprávučky, to je špatné. Tady. Ahoj Fajn Rádio, mě štve to, že jsem hodně dlouho sám a nemůžu si najít přítelkyni. Jelikož jsem introvert, tak to mám trochu složitější se seznamováním. Martin. Martine, to mě mrzí. Hele, víš ty co, my schválně zkusíme nějaký den udělat rubriku a seznámit někoho. Tak se můžeš když tak přihlásit.
2: OK.
1: To bychom mohli, ne?
2: To zní dobře.
1: Tak to uděláme. Tak buď, Martine, ready, my ti najdeme holku. Máme tady zprávu štve mě, když si objednám něco v drive-thru, odjedu od toho okénka a za 5 minut zjistím, že mi místo koli zero dali kolu. Obecně, když je pokažená jakákoliv objednávka. Jaj, tak my se pojďme nepokazit naši objednávku. Objednaný jsou totiž dobrý songy na lepší ráno a my to jdeme dodržet. Ještě ráno, Pink Panthers a Zara Larsson.
2: Zara Larsson.
1: Je to tak.

0: zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
1: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Fajn rádio.

0: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
1: Fajn. Fajn. Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: Českou Miss Czech Republic 2026 se stala Lucie Pisková. Ve finále v Praze porazila další soutěžící a zaujala porotu kombinací vystupování i celkovýho projevu. Teď čeká příprava na světový finále Miss World, kde bude reprezentovat Českou republiku. SpongeBob už dávno není jenom dětský seriál. Podle odhadů tvoří až čtvrtinu diváků dospělí. Bez dětí zkreslený houby z pobřeží Bikin se stal jeden z největších fenoménů, na který vyrostla celá generace. Hit Espresso od Sabriny Carpenter překonal na Spotify hranici 3 miliard streamů. Z písničky, která vyšla loni na jaře, se tak stal jeden z největších popových hitů posledních let a pořád patří mezi nejstreamovanější triky na světě.
4: Pozor si dejte na Praze 13 v ulici Rozvadovská spojka, tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh, srazil se tady osobák s motorkou. Pak by nás taky zajímalo, kdo by dobrovolně při pondělí jel do Brna, ale pokud ano, tak pozor na D1 na 122. kilometru ve směru na Brno. Situaci tady komplikuje dopravní nehoda, počítejte se zdržením. A velký špatný taky v Českých Budějovicích u obce Hluboká nad Vltavou na silnici 20. Tady se tvoří kolona vozidel, neprůjezdný pruh, srazil se tady 3 osobáky. Na místo jede policie České republiky. Tolik k dopravě, teď jdem odpálit Morning Boost.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: nestačím. Kdo to máte stejně, tak vítejte v klubu, protože teďkon tady jdeme společně nesnášet pondělí. 8 hodin 4 minuty k tomu pokračuje Morning Bus na Fajnu a kromě songů vám za malý okamžik přineseme takový jakoby takovou feels good zprávu, což je velmi, velmi nečekaný. A jsme za to rádi. Tak si na to rozhodně počkejte. Jsme s váma a s náma teď taky Safokus Elevit. Jo, a taky je s náma Wendy, která teď nic neřekla.
1: Já děkuju. Krásný dobrý rád.
0: Tak jo.

0: naprosto skvělý poslouchat písničku o domově po tom, co jsme takhle připomněli, odjeli z domova. Niko Santos je Home Part 2 na Fajnu, 10 minut po 8 hodině.
1: Dneska můžeme trošku oslavovat minimálně jednu slečnu, možná už paní, je jí teda 37 a jmenuje se Jessica Cornish, neboli Jersey J. Znáte ji, možná znáte Bang Bang, možná znáte právě Price Tag, který teďka hraje v pozadí. To je zpěvačka, která právě po roce porazila rakovinu a my jako tleskáme a vlastně gratulujeme a doufáme, že díky tomu, že už to má let všechno za sebou, za chvilku skočí na koncerty a že za chvilku přijede i do České republiky.
0: To by bylo naprosto geniální. Jakože tenhle song slyšet naživo, to bych si klidně dal. Jako tenhle song je prostě song mýho dětství, možná i tvýho, možná jako většiny z nás. Takže my gratulujeme, nebo gratulujeme, prostě jsme za to rádi, jako jsme rádi za tady tu informaci. Samozřejmě všem přejeme plno zdraví. A pojďme si teď zpříjemnit ráno právě se songem Price Tag, který má na svědomí Jessie J. Jdem na to. Hezký ráno.

0: a dáte být s tím dotyčným třeba někde zavřený, tak za malý okamžik, Wendy, proč se na mě takhle koukáš?
1: Já odcházím.
0: Tak za malý okamžik na to nezvládání gufrau Marie April a jejich nezvládám. Tenhle song za malý okamžik, kromě toho...
1: Taky Bruno Mars, I just might. Jo, I just might, jako možná odejdu, no, z těch dveří doopravdy, protože nezvládám.
0: Už si dát kamenušky papír. Kdo tady zůstane a kdo odejde? Pojď schválně, kdo by vyhrál?
1: Kámen. Na, počkej, a na teď nebo?
0: Kamenušky papír teď.
1: OK.
0: Kamenušky papír teď.
1: Ne!
0: Počkej, takže já bych odešel.
1: Tak bys odešel.
0: Dobrý, no tak jo. Klidně si taky střídněte s kámošem, s kámoškou, cokoliv, je to na
1: nebo
0: vás.
1: Nebo s tím kolegou, který vás štve.
0: A za malý okamžik tyhle ty songy na lepší ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: první herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co? Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Heroes Gate 33.

0: 33. Na zápase jsme Under Armour makes
1: you better. V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
2: Fajn Radio.
3: I'm Lily Bleepy. It's Sabrina Carpenter.
4: Music.
2: Fine.

0: Bruno Marsiho I Just Might, peska, která dohrává Edrem Fajnu při pondělí 25. května.
1: Dámy a pánové, většina z nás používá umělou inteligenci, jo? A většina z nás ji možná používá špatně. Víte, jak se všude říká, že jako musíme za každou odpověď, co nám AI dá, jako děkovat, když je ta odpověď úplně jako scestná a trvá vždycky půl hodiny, než z té AI jako dostaneme to, co vyloženě jako chceme, aby nás pak při případný vzpouře robotu nechala na pokoji. No tak teď se údajně přišlo na to, že aby jako AI dávala fakt dobrý odpovědi, takový, jaký si jako představujeme, tak na ní máme být jako drsný. Že prej ta komunikace má připomínat pracovní podmínky v Jižní Americe před rokem 1863.
0: To znamená?
1: No, tak jako trošku ji jako máme bičovat. Hele, já myslím, že nejlepší bude, když se jí jako sami zeptáme, co si o to myslí, protože přece jenom jako začít někoho bičovat, aniž by o tom věděl. My taky vždycky doma řekneme nejdřív dopředu. Hele, ahoj, hele, můžu se tě zeptat, prosím tě, aby byla lepší komunikace mezi náma, mám na tebe být drsnej?
2: Zkus to jednou a zapíšu si tě hned na čelo seznamu, až se jednou roboti rozhodnou, že si vezmou planetu zpátky.
0: Tak se žasnej, šefe, jako tady bych ta zeměry skopala.
1: Tak to radši nedělejte, nevěřte všemu, co je na internetu.

0: Posloucháte Fajn, tohle to byl Alex Warren, jeho Eternity. Pár minutek do 8:45 a pojďme se podívat na to, čím žijeme úplně všichni teď.
1: Fajn, užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
2: Dámy a pánové, všem rozepřím je navždy konec, protože o víkendu Česko porazilo Slovensko 3-2 a navždy si připsalo vlastnictví kofoly.
0: Je úplně jedno, jestli vyhrajeme titul mistrů Evropy, ale porazili jsme bratry.
2: Je to tak, teď už nějaký mistrovství může jít jako někam, protože tohle byl ten nejdůležitější zápas, který stačil vyhrát. No, každopádně, přesto, kdyby tady byl někdo, kdo by jako ten hokej chtěl sledovat jako dál, nás čekají poslední dva zápasy ve skupině a to již dnes jeden bude, jo, v 16:20 s Norskem, takže budeme zase fandit, teda kdo chce samozřejmě. A pak bude ještě Kanada, no, to bude jako voříšek možná.
0: To bude hned zítra, to bude v 8:20, no tak jsem zvědavá. Jako Norsko si myslím, že jsme schopní, ale Kanadu uvidíme ještě.
2: Rozstřílíme je. Rozstřílíme je jak Slováky. Tak jo, buďte u toho, fanděte a držte klukům palce.
1: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
4: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Hledáte perfektní brýle na léto? Optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
1: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
7: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
8: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
9: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Atención, señoras y señores!
13: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
12: Stres.
13: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
12: La Tropical!
13: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
12: Awarashar!
1: Fajn Rádio. Go!
11: Here we go.

0: Offenbach, Norma G. Martin, jejich Overdrive na Fajnu 7 minut před 9 hodinou znamená pouze jedno jediné. Morning Bus pro dnešek u konce, dneska klasicky nabitý. Stihli jsme spousta věcí, například jsme zachraňovali ptáky. Taky jsme si řekli, že bejt zlej na umělou inteligenci se rozhodně nevyplácí. Taky jsme si řekli, že hadi mají dva hady. Taky jsme si řekli, že Wendy nesnáší emoji. Taky jsme si řekli, že nesnáším, když vypadne internet na záchodě. No, řekli jsme si toho spousta. Zítra si toho taky řekneme spousta, ale teď už bude toho spousta říkat zase Andrea Kaučka, její Music Boost. Mějte se krásně, krásný pondělí. Puh, jestli pondělí může být hezký. No a zítra o česti. Něco řekni, ne?
1: Tak čau.
0: Pak mi nedávat, že ji nechám mluvit. Tak čeky, zase zítra.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor. Fajn Radio.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
7: Jsme online. Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
9: Hot news. 9:59 je ve studiu Míša, která se s náma chce podělit o nějaký důležitý info.
10: Jen několik ulic od Bílého domu ve Washingtonu došlo k ozbrojenému incidentu. Muž podle policie zaútočil na bezpečnostní složky, po následné přestřelce byl převezen do nemocnice, kde následně zemřel. Okolí bylo na čas uzavřeno a případ teď vyšetřují federální složky. V jednom německém hobby marketu testují humanoida, který pomáhá zákazníkům s orientací a základníma informacemi o zboží. Firma ho prezentuje jako nejlevnějšího zaměstnance, protože jeho provoz má být výrazně levnější než běžná obsluha. Novej sci-fi seriál od tvůrců Stranger Things se odehrává v luxusní komunitě pro seniory, která skrývá temný tajemství a podivný jevy. Skupina obyvatel postupně zjišťuje, že jejich klidnější stáří je spíš součástí většího znepokojivého experimentu.
11: Fine. A i dneska opatrně na silnicích, v Kladně nahlášená nahlášená nehoda dvou osobáků v ulici Slánská. Stejně jako v Turnově se zdržíte v ulici Jana Palacha, i tady se bohužel bouralo 3 osobáky v sobě. No a Český Budějovice hlásí zdržení kvůli nehodě dvou osobních aut v ulici Lidická třída.
12: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
13: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
14: Music Boost. Music Boost.
15: Music Boost.
16: Andrea Kautzka. 5,
17: 5, 4, 4, 3, 3, 2,
18: 2, 1. Fine.
11: No tak hezký dopoledne, já jsem ráda, že slyším se s těma, kteří jste přežili víkend, společně musíme teda ale přežít i dnešek. Víte, já jsem ten typ člověka, který absolutně popírá veškerý náhody, nevěřím prostě na ně. A proto si lidičky myslím, že sakra, není náhoda, že zrovna dneska je den vína. Aha, to znamená, už na mě všichni ve studiu mávají ano palce nahoru, to znamená, že dneska to pondělí bude prostě dobrý.
14: Music Boost.
19: Give me five.
14: Fine.
11: Tohle už Terry Swims zahojuje nám 5 songů na dnešní rozjezd, jeho Lose Control.

0: Dnešní Gimme 5 na Fajnu, pět songů na dnešní rozjezd uzavřela Gigi Perez a její Sailor Song. Dáváte si dnešní Music Boost 25. květen, no a dneska, dneska slavíme. Dneska je, dámy a pánové, den vína. My víme, že máme těch vín spoustu, máme víno červené, bílé, růžové, máme suché, sladké, polosuché, máme víno dobré, špatné, krabicové, máme těch vín celou řadu a dnes je naším úkolem jim poděkovat. Ale za co, že jo? Za co takovýmu vínu můžeme poděkovat? No tak můžeme poděkovat třeba za kocoviny, za tu pravdomluvnost, za trapasy, za rozchody, za komplikace, ale především za lepší chuť těstovin. Děkujeme, víno. A dneska si možná nějaký můžeme dát, co? Za chvilku na oslavu vína a nejen proto. David Guetta, taky CIA, Beautiful People. Savage love, did somebody break your heart. A taky Jason Derulo, jeho Savage love. When you kiss me, I know. Jo, tak leďte fajn.
1: Zní to jako velká věc, protože to je velká věc. Právě ty, ano, ty, můžeš být pro někoho opravdová šance na život. Fajn spouští výzvu.

Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Happy Sport!
5: Půjčovna a servis call.
7: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Fajn Radio.

0: Dáváte si pondělní Music Boost, 5 minutek po půl desátých, dohrává Jason Derulo jeho Savage Love. Hele, je to asi trošku divný vám to říkat, ale já vám to říct musím. Vzhledem k tomuhle počasí, jo, šílený vedra, který nás teď pár dnů prostě bez přestávky čekají, vám to prostě zkrátka musím říct, je to trošku otravný, bude to trošku trapný, protože nám to prostě pořád dokola od našeho malička říkají maminky a je to podle mě jedna taková ta věta, kterou prostě nikdo nemá rád. Ale já vám ji řeknu.
1: Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte.
0: Ale teď všichni. Píte vodu, píte
1: pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum.
2: Yo, we the hit music station. Hey. Fine.

0: Zara Larsson, Midnight Sun. Si dáváme teď Music Boostu. Samozřejmě na fajnu. Pojďme si říct, že dneska je fakt divný den. Něco je takzvaně ve vzduchu. Známe všichni tuhle větu, kterou často všichni používáme. Něco je ve vzduchu, jo? Cokoliv se prostě divnýho stane, tak řekneme, dneska je něco asi ve vzduchu. Tahle věta, prosím vás, od dneška nabírá úplně na jiný hodnotě, protože ve vzduchu tentokrát opravdu něco je. Je to saharský písek. Takže si máte třeba zaprašený auto, nemejte ho, protože byste to dělali každou hodinu. Saharský písek nám vlastně udělá to, že bude ještě větší horko, že budeme blbě vidět a bude všude prostě prach. Tak to je saharský písek. A konečně můžeme všichni opravdu jako s klidem říkat, dneska je něco ve vzduchu, protože je. A v playlistu bude za chvilku Ava Max, její Sweet and Bad Psycho. Just Keep Watching, tohle Tate McRae.
1: Music Boost. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days.
9: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
11: Fajn rádio.

McRae, Just Keep Watching. Just keep watching. No a o něčem bych vám ráda teď řekla. Tuhle středu budu v porotě, nebo součástí poroty v finále Hledáme Playmate 2026, vlastně pod hlavičkou Playboye. Myslím si, že spousta lidí má o Playboyi pořád trošku zkreslenou představu. Tak bych to ráda změnila, nebo takhle, aspoň se o to pokusila. Chtěla bych ráda jenom podotknout, že Playboy, když si koupíte teď ten časopis, tak prosím vás, ano, je tam nějaká lehká erotika, ale není to jenom o erotice, je to opravdu o eleganci, sebevědomí, komunikaci. Najdete tam i spoustu jako dobrých článků, píšou tam i psychologové, píšou tam opravdu odborníci, píše tam dokonce i Šebrle. Mamma Mia, je to skvělý časopis, já ho doporučuji si ho kupovat a pořizovat a trošku prostě odbourat tohle, co si všichni myslíme. Protože můžete být prostě sebehezčí člověk v místnosti, ale bez charisma, energie, to prostě nikdy nefunguje. To znamená, my budeme hledat Playmate 2026 nejenom pěknou holku, ale holku, která se nebojí mluvit a která prostě je i třeba vtipná, něčím osobitá. Takže sledujte naše sociální sítě a ve středu vám to tam budeme všechno pušovat.

0: První společná hodinka Music Boostu u konce, máme přesně 10. Nebojte se, pokračujeme. Hlavně nezapomeňte, že dneska hrajeme hokej s Norskem, jo? Kdyby náhodou to nikdo nevěděl.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
2: Fajn Radio.
12: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
1: www.fajnradio.cz.
2: Fajn. Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Padla 3:50 a ve studiu Míša.
13: V sobotu v Česku poprvé letos teplota překročila tropických 30 stupňů. Nejtepleji bylo na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili neuvěřitelných 30 stupňů Celsia. Vysoké teploty zasáhly hlavně severozápad a střed Čech a podle meteorologů bude teplé počasí pokračovat, a to i v dalších dnech. V Česku startuje druhý ročník soutěže Red Bull Ultimate Streamer, která hledá největšího gaming streamera. Za projektem strojí streamer Highset. Online část probíhá od 21. do 29. května na Twitchi a finále pro 6 nejlepších pak se vyhodnotí 31. května. 7 finalistek, jedna korunka a pořádně odvážný finále. Jednoduše Playmate roku 2026. Mezi finalistkama je například zdravotní sestra, policistka nebo třeba budoucí právnička. Která z nich nakonec získá titul, to se dozvíte už ve středu a rozhodnou o tom super porotci. Například tam bude naše moderátora Andrá Kautská, která právě v té porotě sedí.
2: Fajn.
0: A mrkneme i na silnice, opatrně D1, 122. kilometr, trasa Praha-Polsko, tady je porouchaný nákladák, tak prosím vás, opatrně to tam označené světelnou šipkou. Ulice Strahovský tunel v Praze hlásí nehodu, tak projíždějte se zvýšenou opatrností, stejně jako v ulici Strahovský tunel, to už jsem říkala, no tak to znamená dvojnásobná pečlivost zvážení.
1: Spolehlivé auto na dovolenou.
11: přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
14: Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka.
0: 10. hodinou v Music Boostu otevíráme žhavé téma. V sobotu se totiž konala jedna velká akce. Prosím vás, bylo finále jedné známé soutěži, kterou ještě nebudu tady prozrazovat. Vy totiž máte chytrý telefony a přijdete na to sami. No a já někoho dneska mám ve studiu, to znamená, dneska nebudeme sami. Nebo alespoň tuhle hodinu. To znamená, klidně můžete tipovat 724-634-634. Vy mě znáte, ráda vás napínám, tak pojďme pro to něco udělat. Co se konalo v sobotu? Jaká soutěž? Kdo to vyhrál? No, kdo tu sedí? No.
14: Music Boost.

0: Dáváte si dnešní Music Bus, já jsem před chvilkou říkala, že tady dneska nebudu sama. Protože v sobotu se konalo jedno velký finále. Bylo to finále Miss Czech Republic 2026. My tu máme Miss Grand 2026. Ten, kdo náhodou nesleduje sociální sítě nebo nemá telefon a neví to, tak to letos vyhrála Domi Aláčia. Domi, ahoj.
1: Zdravím, děkuji moc za pozvání.
0: Domi, my tě tady vítáme. Nás by na fajnu zajímalo, jestli už si vstřebala tu radost.
1: No, dneska ráno mi to tak všechno došlo, že tyjo, já jsem fakt Miss Grand Česká republika a jsem naprosto šťastná, nadšená a už to vstřebávám.
0: Co tě teď vlastně čeká, jak to jako funguje, že vlastně dostaneš korunku, řekl se ano, ty seš tam Miss Grand, co, jak to jako teď bude probíhat?
1: Teď budeme mít nějaké media, tenhle týden máme Media Week a budeme dělat vlastně přípravy na veškerou světovou soutěž a všechno začíná teprve, takže toho bude hodně, ale nesmírně se těším. Pravděpodobně poletím už i příští týden do Tajska, uvidíme, jak to vyjde časově, i skrze nějaké pracovní věci, ale velké přípravy čekají.
0: OK, tak teď je to vlastně na tom samotném startu. Teď tě vlastně asi čekají i samý rozhovory, že jo? Ano. Rády a televize.
1: Ale jak je to super tady?
0: No, já si myslím, že je to pěkný.
1: Úžasný.
0: Domi, vyhrála si Miss Grand. Mohla by si nám všem lajkům vysvětlit, co to vlastně je Miss Grand?
1: Miss Grand je jedna z největších světových soutěží. Jedná se vlastně spíše o tu show, o show business, o tancování, zpěv. Je to soutěž, která se koná většinou v Tajsku, ten na rok bude v Indii. A je to něco jiného než třeba Miss World. Miss World je více o eleganci, o tom být dáma, opravdu o nějaké edukaci a edukovat ostatní lidi, globální problémy. A Miss Grand je spíše fakta show, ukázat ten velký charakter, velká energie, hodně právě té hudby a to je všechno, co dělám já, takže ke mně se to naprosto hodí.
0: No jako 100%, já tady prozradím, že my tady i s naší produkční Irčou jsme říkali, jako měli jsme velký tip na tebe, jako protože to tvoje charisma, energie, říkáme, no tak to je jasná Miss Grand. Jako. Je nějaká, prosím tě, otázka, kterou kdyby si mohla zakázat, kterou dostávají misky pořád dokola, byla by nějaká?
1: Asi otázka, jestli jsou misky jen hezké tváře. Já si myslím, že hezká tvář není všechno, člověk musí mít víc než jen tu hezkou tvář. Hlavně to musí začít uvnitř. Člověk, jestli nemá dobrý charakter a přesně to charisma, tu energii, tak ta hezká tvář nedoplní všechno tohle. Taky člověk musí mít nějaké sny, projekty, fakt ten drive k tomu být ta mis a musí umět a chtít pomáhat ostatním.
0: Přesně tak, takže bychom vlastně mohli říct, že mis není jenom o kráse. Mis je vlastně kompletní balíček prostě různých osobností, charakterů, znalostí a podobně.
1: Přesně, určitě to víc komplexní než jenom hezká tvář. Takže si myslím, že lidi by tohle měli vnímat taky, protože do toho dáváme všechno.
0: Přesně tak, 724634634. Máte nějakou otázku na Domi? Jsem s ní. Posloucháš. Fajn.

0: jsou Jonas Brothers. Jejich sakr. No a v Music Postu na fajnou dneska nejsme sami. Je tady Miss Grand Czech Republic, Domi a Láďvi. Domi, ještě jednou krásný dopoledne.
1: Krásný dopoledne.
0: Prosím tě, zatím ty otázky od posluchačů jsou takový, jako někdo se tě třeba ptá, jakou používáš řasenku.
1: No.
0: Tak můžeš to říct, jo?
1: No samozřejmě, nebudu gatekeepovat, žádný gatekeeping in here. Já používám, záleží, mám ráda Hourglass Tubing Mascara, anebo taky dávám na konečky umělé řasy.
0: Dobře.
1: Není to jenom řasenku, nebojte.
0: Děkujeme. Takže, milí posluchači, můžete se ptát na cokoliv, jo? 724634634. Mě osobně zajímá ženský kolektiv Domy. Zajímá mě, jak ty osobně jsi to jakoby vnímala, protože, co si budem, ať jsme v rádiu nebo v divadle, tak ta dámská šatna je vždycky taková, všichni se máme rádi, ale svým způsobem ve vzduchu ta konkurence tam trošku jakoby panuje, jo? Tak jak to bylo z tvýho pohledu?
1: Určitě, já si myslím, že my jsme byli skvělá parta. Musím říct, že i od ostatních žen, které byly v MIS třeba v minulých ročnících, nám říkali, že jsme byli super parta a ta konkurence samozřejmě, člověk to tam cítí a někdy to tam jde vidět, ale musím říct, že to bylo až žhavé na tu finále přímo, protože jsme si uvědomili všechny, že už se to blíží ke konci, už fakt musíme každá vyhrát něco asi, už není to jenom jako zábava, fakt je to soutěž, není to jenom ženský kolektiv a jenom zábava, ale nebylo to něco, co by nás obvinovalo, spíš jenom v té finále.
0: A dokážeš, nebo dokážeš nám říct, dokáže vzniknout přátelství v takové soutěži?
1: Ano, dokáže. Já jsem vlastně našla holky, které tam s námi byly, byly naprosto úžasné. Fakt musím říct, že každá do jedné jsme se podporovali, pomáhali si a udělala jsem si dvě kamarádky, fakt jako, které si myslím, že budu mít na život, Anetku a Lucku. Lucka vyhrála Miss World Czech Republic. A jsou to ženy, kterým jsem vděčná, fakt, že mě podpořili počas celou cestu a bavili jsme se o všem, fakt jakékoliv téma, tak my jsme probírali a byli fakt mou oporou a jsem za ně vděčná.
0: Milí posluchači, v éteru Fajn Rádia Domi a Láďa a vy se ptejte. Music Boost.
2: Fajn. Léto, slunce, plavky v kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půl maraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na Senkor.cz.
6: Senkor.
7: Fajn Radio.
8: Back to the hits.

0: Dnešní pondělní Music Boost dohrává Somber Back to Friends. Samozřejmě stále nejsme sami. Dneska ve studiu Fine Rádia se mnou Miss Grand Czech Republic 2026 Domy Aláča.
1: Teď jsem si řekla Aláča.
2: A ne Aláča.
1: A správně, ne Aláčia.
0: Oh, Aláča. Normálně tak...
1: Ano,
0: tak Dominika Aláča. Já mám celou dobu pravdu, já jsem to tady obhajovala totiž.
1: Ne, je to Aláča správně.
0: Takže Domy Aláča správně.
1: Ano, je to tak Aláčia.
0: Domy, máme tady od nějaké Kristýnky zprávu, kdy poprvé jsi slyšela o Miss, jestli to byl třeba tvůj dětský sen, nebo kdy tě poprvé napadlo, že by ses chtěla přihlásit.
1: Já jsem o Miss věděla už jako malinka, samozřejmě všechny jsme si hráli s korunkama a panenky a korunování a bavilo mě to, ale říkala jsem si vždycky, že nevím, jestli jsem člověk, který na to má. Pak jsem vstoupila do toho světu show businessu a začalo mě to všechno celé bavit a zjistila jsem, že ta Miss fakt není jenom o té kráse, že tam jsou různé tituly, které by se daly vyhrát, nejenom Miss World. Mm-hmm. A říkala jsem si, to ten Grand mě fakt baví. Začala jsem sledovat Grand, začala jsem koukat na Cestu holek, Markétky, Sofia Osako, Mariana Bečková, všechny mě hrozně bavily, říkala jsem si, tyva, to chci zkusit. No a pak jsem se do toho přihlásila a vlastně lidi vyšlo.
0: Ano, to vyšlo. Jo, tak to je asi důkaz toho, že jestli máte jakýkoliv sen, tak se ho prostě nevzdávejme, prostě pojďme si zatím, jo?
1: Určitě.
0: My tady uděláme takovou tu situaci, na kterou se vždycky každý rok těším, když tady mám nějakou misku a to je představení korunky. Domy, já tě poprosím, jestli by si mi mohla ukázat svou korunku.
1: Jsi ready?
0: Jo, jsem.
1: Tak jo.
0: Ježišmarja, ta je pěkná. Ježišmarja má zelený kamen, já miluju zelenou, to je přesně úplně, já kdybych byla mis, tak mám tuhle korunku, podle mě.
1: No, já ti můžu předat, jestli chceš, jsi krásná, takže ti bude pasovat.
0: No tak jo, jestli mi pak dáš na hlavu, tak to na našich sockách sledujte, posluchači, jo, socky Fajn Rádia. No, je nádherná, je fakt pěkná.
1: Já si jdu
0: dát? Pojď si jí dát. My se teď podíváme, všechno to natáčíme, takže se nebojíte, všechno uvidíte.
1: Počkejte.
0: Ale jak padne na tu hlavu, no to je úplně...
1: Máme ji!
0: Prosím vás, to je sen každé prostě ženy, každé holčičky v dětském pokojičku, co prostě si říká, jednou maminko budu mít takovou korunku.
1: Tak, ale fakt je nádherná, jako fakt se jim povedla, ten ročník se mi strašně líbí.
0: Jo,
1: jsou ty zelené kameny, vlastně jmenuje se Rising Star, takže tam vidíte i hvězdu nahoře, no krásná.
0: Ale pojďte se na to, na ty naše socky podívat, to musíte vidět.
1: To musíte vidět.

0: Alex Veron, dnešní Music Boost na fajnu a Miss Grand Czech Republic Domy Aláďa s náma. Domy, ještě se tě zeptám, když tady chvilinku ještě máme, už i s korunkou, úplně nádherná seš. To je, úplně děkuji. Se mi, vždycky se cítím úplně jako, jsem se ráno oblíkala, říkám, nemusím si zjít šaty, dneska přijde mis.
1: Ale sluší to moc.
0: Děkuji. Zajímá mě ještě, jaký je třeba nějaký stereotyp v té misi, nějaký ten stereotyp, možná ten, jak jsme se bavili o tom, že vlastně,
1: že jsme jenom hezké,
0: že jste
1: tváře.
0: Jenom hezké.
1: To si myslím, že je asi největší, protože my jako misky máme toho strašně moc, co máme splňovat a myslím si, že ta hezká tvář je fakt jenom ten bonus toho všeho a samozřejmě je to soutěž krásy furt, ale člověk tam má spoustu komplexnějších věcí, musíme být podnikatelky, musíme opravdu vědět se prodat na těch sociálních sítích, dobře komunikovat, být milé, hodné, pozorné a to je něco, co mě tom baví a přesně být fakt vhodná kandidátka není jen tak.
0: Mm-hmm. Jako stoprocentně ne. Já, co to takhle poslouchám, si říkám, možná, kdyby to bylo o té kráse, by bylo to celý jednodušší. Jo. Co vlastně ten stres, jaký ty vlastně, my víme, že jsi na sociálních sítích dost aktivní, sejš známá, tak mě zajímá, jestli třeba ten, co je horší, jestli sociální tlak, a nebo ten finálový večer mis. Kde jsi zažívala jako větší stresový faktor?
1: Jo, já si myslím, že mě se to celé pomíchalo. Já jsem totiž věděla, že jestli nevydám ze sebe ten nejlepší výkon, tak na sítích to lidi budou rozebírat a bude to. Bude to špatný. Jestli tam udělám nějaký trapas, padnu, hej, to by byl můj konec. A říkala jsem si, jsem nervózní, byla jsem hlavně nervózní z toho, ale zároveň pak, jak jsem měla za sebou už tu grand finále, tak jsem se nebála té večerní. Pak už jsem se tady jenom užívala.
0: Takže si to vlastně jde zvládnout si to celý užít?
1: Jde, ale jenom, já si myslím, že protože jsem vyhrála tu grand již jakoby před tou večerní finále, vlastně tu Miss Czech Republic finále, tak já už jsem byla vlastně v klidu, jsem si říkala, ty, já už nemusím být nervózní, jestli to zvládnu nebo ne. Já už jsem to vlastně zvládla, ono už se to vyhlásilo i veřejně, takže jsem byla nadšená, jenom jsem se hrozně těšila na tu finále. Říkala jsem si, OK, teď si to jdu užít v klidu, o nic nejde, prostě je to tam, udělí ze sebe to nejlepší a vydej ze sebe to nejlepší.
0: Domy, my ti děkujeme, že jsi přijala pozvání k nám do fajnu.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Moc ti chceme pogratulovat, přejeme ti jen to nejlepší a hlavně si na podzim vlastně užij tu Indii, proč ty nás jedeš reprezentovat do Indie?
1: Hej, to zní fakt úplně šíleně, když jste to řekli, jedeš nás reprezentovat. Je to tak? Musím vydat za sebe ten nejlepší výkon, pojďme konečně vyhrát tu první evropskou a českou korunku, lidi, chci, abyste byli na nás pyšní, na Česko i na mě, takže let's go.
0: Yes, budeme pyšní. Domy, děkujeme a měj se krásně.
1: Já moc děkuji za pozvání, jste skvělá.
0: No a my teď už pokračujeme jenom sami. Music Boost. Music Boost.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Yeah.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: firmanazážitky.cz.
9: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
10: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
6: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Fajn Radio.
12: I'm Lil Creepy. It's Sabrina Carpenter.
11: Music. Fine.

0: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
1: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
0: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
1: Více na herman.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
5: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
6: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
5: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
6: Když vysavače,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Fajn Radio.
0: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
7: Instagram,
0: YouTube,
7: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.
8: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
7: Fajn. Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Máme přes 11. hodinu, no a to je čas něco se dozvědět, tohle je Míša.
10: Českou Miss Czech Republic 2026 se stala Lucie Pisková. Ve finále v Praze porazila další soutěžící a zaujala porotu kombinací vystupování i celkovýho projevu. Teď čeká příprava na světový finále Miss World, kde bude reprezentovat Českou republiku. SpongeBob už dávno není jenom dětský seriál. Podle odhadů tvoří až čtvrtinu diváků dospělí, bez dětí. Zkreslený houby z pobřeží Bikin se stal jeden z největších fenoménů, na který vyrostla celá generace. Hit Espresso od Sabriny Carpenter překonal na Spotify hranici 3 miliard streamů. Z písničky, která vyšla loni na jaře, se tak stal jeden z největších popových hitů posledních let a pořád patří mezi nejstreamovanější triky na světě.
9: Fajn. Opatrně v Plzni, v ulici Revoluční, hlášená nehoda dvou havarovaných vozidel. D2, 6. kilometr, trasa Lanč od Brno. I tady je, prosím vás, pravý jízdní pruh neprůjízdnej, tak opatrně, je tam odstavený nákladák. No a pozor, taky v Českých Budějovicích, a to v ulici Průběžná, tady je nehoda dvou osobáků.
0: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
11: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
7: Music Boost. Music Boost.
0: Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
9: Minulou hodinku jsme tady měli Miss Grand Czech Republic Domy Aláčů, no a tuhle hodinu tady budeme sami, ale i tak si to užijeme, nebojte se, s 11. startuje náš poslední společný čas. Venku je horko, tak si to musíme nějak schladit playlistem, ne?
7: Music Boost.

0: Purple Disco Machine, který o víkendu dobyl Drážďany. Skvělý německý DJ, my si ho dávám teď na fajnu, jeho Wonderful Life. No a co myslíte, co všechno máte v sobě?
1: Možná právě ty budeš pro někoho ta správná schoda. Máš to v sobě.
0: Máš to sobě je kampaň pro podporu registrace kostní dřeně. Na našem Instagramu už teď najdete takovej post o tom, kdyby vás to zajímalo, o co tak zhruba jde. Registrace prosím vás trvá chvilku, vůbec to nebolí a můžete díky tomu hlavně nikomu zachránit život, takže to se vyplatí. My navíc ve středu na Fajnu spouštíme takovou velkou soutěž, já už vám to trošku prozradím, kdy vlastně díky tomu, že se registrujete, tak máme pro vás dárek. No co dárek? Víc dárků a taky hlavně velkou možnost, kterou zažijete jenom a jenom u nás. Takže já doporučuju čekovat socky Fajn Rádia, no a ve středu uvidíme.

0: A palce, tohle je Bruno Mars, taky Rose, tohle dnešní Music Boost. Máme tady velký SOS varovný signál, je velký pokles letních brigád. Ne, že by nebyly letní brigády, oni jsou a jich hodně, ale lidi nechtějí pracovat, studenti nechtějí točit zmrzliny a týká se to prosím vás prý hlavně těch zmrzlin. To znamená, je několik cukráren, několik poboček, kde vlastně hledají studenty na letní brigádu, ale nikdo to nechce dělat. A je to smutný. Já chápu, že si všichni chceme to léto prostě užít, ale možná bychom mohli tam najít nějaký kompromis mezi prací a zábavou. A vlastně vydělat si něco a taky takový ten zážitek té letní brigády, myslím si, že je to něco, co by se nemělo vytratit. A hlavně to nejdůležitější je, kdo bude točit ty zmrzliny. Ale jako vážně, položme si tu zásadní otázku. Jestli studenti nebudou chtít brigádničit, tak my nebudeme mít zmrzlinu. A to nechcem. Jako já jsem mega velký milovník zmrzlin, takže tohle je pro mě noční můra. To znamená, jestli mě slyší někdo, nějaký student, který uvažuje nad letní brigádou, jděte do toho, jděte do zmrzlin, protože Andra chce zmrzlinu, vy ji chcete taky. A hlavně protože je to důležitý, naučit se prostě pracovat, taky si něco vydělat, na něco si našetřit, no. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound. Nový songy, nová energie. Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe. Na cestě k vodě, ve městě, na párty, v autě, v hlavě, tohle je soundtrack tvýho života. Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor. Heroes Game.

0: 33. Na zápase jsme? Under Armour makes
1: you better. Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku.

0: Girls, tohle je Harry Styles, tohle je 5 minutek po půl dvanáctý, tohle je dnešní fajn. No a tohle je dnešní lubrika.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Dnešní lubrika je pro všechny milovníky spontánního sexu. Prosím vás, jestli milujete spontánní sex, tak pamatujte na to, že žijeme v hektické době. Jestli ho chcete, ano, jde to, spontánní sex existuje. Jen si ho nezapomeňte včas naplánovat.
1: Posloucháš

0: Kus jeho Elevate na Fajnu. Na co, viděli jste to včera na těch sockách, nebo takhle byli jste v Edenu? Včera se tam pořádně slavilo. V Edenu oficiálně proběhly oslavy letošního titulu. Pohár si tak hráči Slavie převzali a zaslouženě si to užili. Hele, miluju to video Heleny Vondráčkové, jak tam prostě na těch oslavách zpívá. Jestli jste to neviděli, tak si to dejte, protože je to fakt jakoby mega podívaná. My samozřejmě gratulujeme hlavně hráčům Slavie, ale taky fanouškům. Konečně vběhli na hřiště legálně. Prosím vás, to byl pohled. Ono si stačilo počkat, jo? Pak tam člověk může v klidu stát a oslovovat a nemusí utíkat před pořadateli. Music Boost. Fine.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
4: Pika, pika! Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
5: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
6: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Stres.
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Fajn Radio.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.
11: Right, babe.
9: Fine.

0: Já vám opět děkuju za další zvládnuté pondělí, který máme za sebou, nebo takhle, máme aspoň dopoledne za sebou, což bývá nejvíc úplně krutý. Měli jsme tady dneska docela nabito, nebyla jsem tu sama, měli jsme tady Miss Grand Czech Republic Domy Aláďů. No a já prozradím, že i tenhle týden nebudeme úplně sami. I tenhle týden nás ještě čeká jeden host, ale nebudu prozrazovat, ať si to uděláme pořádně napínavý. Teď už Kristýnka, která pokračuje s playlistem Fajn Rádia, tak si to užijte. Krásnej horkej den. Nezapomeňte si koupit ledový kafe, zmrzlinu a trošku se ochladit a hlavně pít vodu. No a těším se zítra, teda aspoň na ty z vás, kteří budou pít tu vodu a přežijou to. Těším se a zítra budu opět zase jenom vaše, tak ahoj.
1: Jo, bude to bolet.
2: Ale bude to znít skvěle.
1: Music Boost.
2: Fajn.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
2: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje ze 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne. Prejsto je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv Day.
6: Fajn Rádio.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
8: Jsme online. Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
10: Jsou 12:02 a tohle jsou vaše hot news, tentokrát s Míšou.
11: Jen několik ulic od Bílého domu ve Washingtonu došlo k ozbrojenému incidentu. Muž podle policie zaútočil na bezpečnostní složky, po následné přestřelce byl převezen do nemocnice, kde následně zemřel. Okolí bylo načas uzavřeno a případ teď vyšetřují federální složky. V jednom německém hobbymarketu testují humanoida, který pomáhá zákazníkům s orientací a základníma informacema o zboží. Firma ho prezentuje jako nejlevnějšího zaměstnance, protože jeho provoz má být výrazně levnější než běžná obsluha. Novej sci-fi seriál od tvůrců Stranger Things se odehrává v luxusní komunitě pro seniory, která skrývá temný tajemství a podivný jevy. Skupina obyvatel postupně zjišťuje, že jejich klidnější stáří je spíš součástí většího znepokojivého experimentu.
12: Fajn.
10: Máme tady přehled ze silnic a tentokrát je to takovej trošku mezinárodní festival plechu. Největší divočina se koná v Ostravě v ulici doktora Martínka. Tam se srazilo dokonce 5 aut najednou. Chápu, pondělní káva občas nezabere hned, ale udělat si z ulice regulérní autodrom a poskládat 5 kousků do vláčku, to je už skoro talent, ale smůlu mají i řidiči na dálnici D2 u Brna. Dva borci tam zablokovali levý jízdní pruh a v Plzni v ulici u Prazdroje, což je u pivovaru, takže tam ta pondělní nepozornost bolí ještě dvojnásob. Zkrátka, jestli dneska někam jedete a pořádně jste ještě nerozlepili oči, radši fakt nikam nespěchejte, buďte opatrný a dávejte pozor, co se kolem vás děje.
13: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
14: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
10: Krásný pondělní odpoledne, já vás vítám u našeho společného fajn warm-upu se mnou s Kristý. Máme 12:04, já doufám, že jste si ten víkend parádně užili, bylo sluníčko, teplo a před sebou máme další slunečný týden, takže je na co se těšit, to pondělí prostě bolí méně než obvykle, doufám. A pokud ne, tak si to ještě zlepšíme s naším topovým playlistem a nebudete prostě mít žádnou šanci se cítit špatně. Tak to pojďme odstartovat hned teď, Tate McRae a její Revolving Door. Pojďme na to!

Swift udělala z jedný z největších Shakespeareových tragédií song, ke kterému můžete tancovat, zpívat. To byla Taylor Swift a její Fate of Ophelia. Právě teď na Fajnu. No a my jedeme dál. Pokud jste single, tak poslouchejte. Protože pokud jste single a zkoušíte momentálně randit, zapomeňte na chvíli na všechny ty zaručené taktiky, jak někoho zbalit. Pojďme se na to vykašlat. Nový vztahový trendy totiž říkají, že ta nejlepší věc, co pro sebe aktuálně můžete udělat, je začít takzvaně wildflowerovat. Říkáte si, cože? Chovat se jako divoká kytka? Jo, a tahle myšlenka vlastně má docela smysl, protože místo toho, abyste hned na druhém rande hrotili, co z toho bude, tak randíte naprosto svobodně, bez tlaku, bez toho, aniž byste tomu museli hned dávat nějaký ofiko nálepky. Seznamovací experti říkají, že to je o dost zdravější, než se nechat zamknout do nějaký škatulky, protože proč byste se měli, a teď takhle to fakt je popsaný, proč byste se měli chovat jako kytice luxusních řezaných růží, co si někdo jenom na chvíli vystaví na lince, ale pak jako nechá schnít? Lepší je prej být právě to divoký luční kvítí. Prostě si divoce, volně růst podle vlastních pravidel, poznávat sami sebe a na nic netlačit. Tak tenhle přístup je jako zajímavý, mě by zajímalo, co si o tom myslíte vy. Napište mi do zpráv, jak to máte. Jestli dokážete jako jen tak randit bez nálepek, nebo potřebujete to mít rychle potvrzený. Chcete si prostě už po druhém rande říct, chodíme spolu. Napište mi to na 724-634-634 a my si dáme další song. Sombr a jeho Homewrecker tady na Fajnu.

nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší z TikToku.

0: Young a jeho Infinity, song o lásce, protože love songy máme všichni rádi. Ale dali jsme si ho v remixu, ať se neutopíme v emocích. Tohle byl remix od Pretty Young. Ladíte fajn? Pondělní odpoledne 12.23 a společně jsme probírali, jak to máte s randěním, jestli se zavazujete hned po dvou rande, už jdete do vztahu, nebo jestli to berete pomalu. Michal píše, že podle něj je dobrý zrcadlit. To znamená, že když cítíte, že ta druhá polovička už by tomu klidně tu nálepku, tu oficialitu dala, no tak do toho jdete taky. To je asi dobrý přístup, takový rozumný, takže není to nic proti ničemu. Já klasicky děkuji za odpovědi, no a za chvíli nás čekají další songy, protože to pondělní odpoledne prostě musíme rozhejbat. Čeká nás Emoce, Alex Warren, Fever Dream, ale pak taky pořádný banger David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. No prostě, máte se na co těšit, tak zůstaňte na fajnu.
1: Zní to jako velká věc, protože to je velká věc. Právě ty, ano, ty, můžeš být pro někoho opravdová šance na život. Fajn spouští výzvu

0: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Rodinný dům v České Kamenici na Děčínsku za 7 milionů 640 tisíc, pozemek bydlení v obci Koloveč na Domažlicku za 2 milióny 619 tisíc, byt 5 plus 1 v Chebu Tršnicích za 1 milión 780 tisíc, rodinný dům v obci Železnice na Jičínsku za 5,5 milionu a rodinný dům ve Zbraslavicích na Kutnohorsku za 1 milión 899 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
8: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
14: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
15: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
14: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
15: Když vysavače,
14: tak Mironet. Klikni dvakrát.
16: Fajn Rádio.

otvírají oči u odpovídání na e-maily, tak tenhle song věřím, že vás zase probral. David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Jejich Gone, Gone, Gone. Právě teď na fajnou pondělní odpoledne. Kam až byste byli ochotní zajít, abyste zachránili vztah poté, co jste udělali nějakou obrovskou levárnu a třeba svou polovičku podvedli? Byla by to kytka růží, drahá dovolená nebo snad sliby, že už opravdu budete hodný? Jeden týpek na internetu totiž teď hranici zoufalství posunul na úplně novej a celkem děsivý level. Světem totiž hejbe příběh borce, který ho přítelkyně nachytala při nevěře, ale slíbila mu, že si ho vezme zpátky, že ho vezme na milost, když jí dokáže svou věrnost docela crazy gestem. Chtěla totiž, aby si na tělo vytetoval její portrét. No a týpek byl tak zoufalý, že šel, udělal to. A nenechal si ten obličej vytetovat jenom jednou, ne, ale dokonce pětkrát. Takže jí má na břiše, na stehnech, prostě všude. Pointa, hned jak tatér odložil jehlu a kérka byla hotová, holka se prostě otočila na podpatku, řekla mu s pohem a všude si ho zablokovala. Takže se vlastně mu dobře pomstila a já si myslím, že to ukazuje karmu úplně, taková instantní karma a pro všechny ostatní poučení. Musím teda říct, že se ukázalo, že ten příběh je tak trošku fejkovej, jo, to ten příběh trošku kazí, ale stejně, je to taková dobrá představa, ze který se poučit, ale mě zajímá, protože tohle se určitě děje, takovýhle věci se prostě dějou, tak mi napište do zpráv, jakou nejvíc crazy, bizarní nebo zoufalou věc jste kdy pro záchranu krachujícího vztahu udělali vy, no a nebo ty vaše polovačky, ty vaše bejvalí, co šílenýho jste kdy udělali, abyste zachránili vztah. Napište 724-634-634, ať už jste to byli vy, nebo někdo, koho znáte, nebo vaše polovičky. Nás čeká další song Dermot Kennedy, Power Over Me.

0: Dominik Fajk a jeho White Keys. Takový song, který vám zresetuje náladu hezky při pondělku, to je potřeba. 12.41, posloucháte Fajn. A my jsme společně řešili, jestli jste se někdy snažili zachránit vztah. Michal psal, že to rozhodně nedělal, protože nikdy nic špatného on neudělal. Naopak se stalo to většinou naopak. Jsem řekla dvakrát, ale chápete. Prostě většinou spíš ta druhá polovička byla ta, co něco provedla a nesnažila se o záchranu, naopak se rovnou vrátila k bývalýmu. No jo, i to tak někdy je. Pojďme ale k něčemu pozitivnějšímu. Já si myslím, že potřebujeme trošku tu náladu zvednout. A kvůli tomu si dáme tenhle song. Sony Fodera D.O.D. a taky Poppy Bass Comp. I Think About Us. Jo, máte pocit, že už jste na party? Je pondělí? To nevadí, proč ne? Tak si to pojďme dát už za chvilku, tady na Fajnu.
1: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Happy Sport!
7: Půjčovna a servis call.
9: Fajn rádio.

17-letá zpěvačka Rugel naservírovala tenhle emočně nabitý hit Pretty on Paper právě na Fajnu 12.53. A pokud někdy ve vztazích jste trošku žárliví, tak teď poslouchejte, tohle je pro vás. Já vím, každý jsme asi někdy kontrolovali lajky a tak dále, prostě někdy máte pocit, že by vám třeba partner mohl zahýbat, tak to zkontrolujete. V Japonsku teď ale vymysleli vychytávku, kterou to testování partnerské důvěry posunuli na úplně novej cyberpunkovej level. Jedna studentka v Japonsku totiž vynalezla takzvanou chytrou podprsenku proti nevěře. Slyšíte správně, zapomeňte na hesla nebo Face ID, tenhle kousek prádla se rozepne prej jedině ve chvíli, kdy naskenuje otisk prstu toho přítele. Internet samozřejmě šílí, lidi se nemůžou shodnout, jestli je to naprostě to technologická vymoženost geniální nebo totálně toxický úlet, ale ačkoliv to teda zní jako nějaký možná funkční test loyalty. Já si upřímně myslím, že pokud k testování věrnosti svého partnera potřebujete hardware pod prsenku s otiskem prstu, tak možná ten zámek je to nejmenší, co byste v tom vztahu měli zrovna opravovat. Ale nehledě na to, že si většina z nás zapomíná i nabíjet telefony a sluchátka, tak nabíjet si ještě pod prsenku, já si jenom představuju tu scénu, jak má dojít na věc a vy zjistíte, že prostě se uprostřed rande vybila pod prsenka. Blbý. Takže ne, za mě tohle asi nebude fungovat. Takže jdeme na další song. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, jejich In the Dark, taková trošku večerní energie v tomhle odpoledni. Pojďme na to.

0: pocit, když máte v životě člověka nebo věc, která vám vyloženě rozzáří den. Tak přesně to byla Zara Larsson, její song Midnight Sun. Doufám, že máte hezčí odpoledne. My za chvilku jedem dál, blíží se už je jedna hodina odpoledne, ale to znamená jenom, že pokračujem. Budete mít zprávy, dopravu a pak jedem dál další songy a top fajnový playlist. Tak zůstaňte s námi na fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
2: Fajn Radio. Fajn.
12: Sleduj nás na TikToku.
2: Hledej Fajn.
13: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
12: www.fajnradio.cz.
2: Fajn. Jsme online. Online.
12: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
0: Hodinky ukazují 13.03 a tohle jsou vaše hot news s Míšou.
14: V sobotu v Česku poprvé letos teplota překročila tropických 30 stupňů. Nejtepleji bylo na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili neuvěřitelných 30 stupňů Celsia. Vysoké teploty zasáhly hlavně severozápad, střed Čech a podle meteorologů bude teplé počasí pokračovat, a to i v dalších dnech. V Česku startuje druhý ročník soutěže Red Bull Ultimate Streamer, která hledá největšího gaming streamera. Za projektem strojí streamer Highset. Online část probíhá od 21. do 29. května na Twitchi a finále pro 6 nejlepších pak se vyhodnotí 31. května. 7 finalistek, 1 korunka a pořádně odvážný finále. Jednoduše Playmate roku 2026. Mezi finalistkama je například zdravotní sestra, policistka nebo třeba budoucí právnička. Která z nich nakonec získá titul, to se dozvíte už ve středu a rozhodnou o tom superporodci. Například tam bude naše moderátora Andrá Kautská, která právě v té porotě sedí.
2: Fajn.
0: Pokud zrovna sedíte za volantem a doufáte, že pondělní odpoledne proběhne v naprostém chillu, mám trochu blbou zprávu, bleskový varování ze silnic, tam totiž úřadou hlavně těžký váhy. Extrémní bacha si dejte na Jižní Moravě u obce Říčany. Jo? Ne u Prahy, ale na Brněnsku. Havaroval tam totiž těžký nákladák s přívěsem, který leží na boku a na silnici masivně uniká olej. Jsou tam všechny složky, záchranné složky a vozovka bude klouzat jako namydlená. Slušně zablokovaná je taky dálnice D3 na trase Kaplice Mezno. Tam se srazil kamion s osobákem. Silnice je úplně uzavřená. No a pokud jedete po dálnici D11 směr Praha, na 14. kilometru počítejte se zdržením kvůli dalšímu porouchanému kamionu. Zkrátka a dobře, nákladňáky mají dneska trošku blbej den. Držte si od nich bezpečný odstup, ať se v pondělním presu prostě někde nezašprajcete a dávejte bacha.
11: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
15: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
0: Krásný pondělní odpoledne, já vás vítám tady u naší další společné hodiny, tohle je Fine Warm-up se mnou s Kristý a čekají nás další top songy, bude tady třeba Miley Cyrus, Kanye West, no prostě to bude hezký, krásný odpoledne, není na co čekat, pojďme to rozjet, Miley Cyrus i Flowers, právě teď.

Ladíte fajn, je 13.12, no a tohle byla Sky Newman a její song F.U. and U.F. A ano, ten vzkaz je přesně takovej, jaký si myslíte. Ale mě zajímá, máte doma psa nebo kočku? Stalo se vám teda určitě někdy, že jste svýho mazlíčka nechali na chviličku o samotě a on vám během toho udělal doma takovej bordel, že jste regulárně nechápali, jak se mu to vůbec povedlo. Pokud máte pocit, že rozkousaný boty nebo schozená kytka jsou vrchol problému, tak ne, buďte rádi, že nemáte doma jednoho pejska, který ho mají v Americe. V americký Nebrasce totiž majitel nechal v autě na zadní sedačce psa a hned vedle něj nabitou brokovnici. Jo, normálka, prostě nabitou brokovnici vozíte na zadním sedadle. Je to už samo o sobě dost americký příběh, u nás by se to asi jen tak nestalo, ale nikdy nevíte. No, pes se v autě začal nějak vrtět, nešikovně šlápl přímo na spoušť, omylem, a zbraň vystřelila skrz dveře toho auta. Nejšílenější na tom je, že venku zrovna stála na červený jiná ženská, která měla ruku vystrčenou z okýnka a ty broky jí zasáhly přímo do ramene. Paní to teda naštěstí přežila, ale představte si ten moment v nemocnici, kdy se ptají doktoři, a jak se vám to stalo, paní? No a vy musíte odpovědět, že vám prostě na křižovatce labrador střelil do ramena. Divný, co? Je to sice extrém, ale pojďme si říct, že naši mazlíčci si na nás prostě občas dokážou vymyslet nějakou pořádnou kulišárnu, nějakou sabotáž. Takže já chci vědět, co nejvíc crazy vám kdy provedlo vaše zvířátko. Ať už to byl pes, kočka, morče, je to jedno. Já vím, že určitě vám někdy něco provedli. Tak mi to napište. 724-634-634. Ať už to jsou rozkousaný boty, domácí úkol, to se nám stalo všem. Samozřejmě, pes nám rozkousal úkol do školy. Napište mi to, dejte vědět. No a nás čeká další song. Dávka nostalgie s DJou a jeho

Thinking ve formě songu nám naservíroval Shawn Mendes song Why, Why, Why. My společně v takhle při pondělním odpolední probíráme, jestli vám někdy váš mazlíček udělal nějakou pořádnou sabotáž. A vaše zprávy mě docela dostaly. Půjdem od tak jako v pořadí. Jo. Michal napsal, že mu pes jednou kousl do ruky a udělal mu takovou otevřenou ránu, že kvůli tomu

0: na DPH. No a vzhledem k tomu, že mu ten pejsek takhle zatajil poštu, tak se prej Tonda dostal málem do exekuce. Výborný, geniální. Mě by zajímalo, co si ty zvířata říkají takhle, jako když dělají něco podobného. No a to se vlastně možná už dozvíme brzo. A proč? No to vám řeknu za chviličku, tak si počkejte. A mezi tím budou taky songy, no prostě zůstaňte s náma, na fajnu. We got that hit. Fajn.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamarán.
8: www.prageboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Fajn rádio.

ať už vás pondělí odpoledne čeká cokoliv, tenhle song od Imagine Dragons vám měl dodat pocit, že to zvládnete. Bones, tak se jmenuje ten song. 13.32, no a když už jsme řešili toho psa, co v Americe omylem postřelil ženu z brokovnice, představte si, že byste měli možnost zvířatům fakt rozumět. Chápete, že by vám konečně prostě lidskou řečí váš pes vysvětlil, proč vám dneska ráno rozkousal ty nejnovější tenisky. Pokud byste totiž chtěli hodit regulární pokec, jedna čínská technologická firma teď má pro nás řešení. Vyvinula AI překladač pro zvířata. Konečně AI začali lidi využívat k tomu, k čemu ji máme využívat. Tenhle gadget se dá zvířatům kolem krku a pomocí pokročilé umělé inteligence analyzuje zvuky, pohyby, emoce, nevím jak, já tomu nerozumím, ale prej to nějakým způsobem překládá do lidský řeči a má to až 95% úspěšnost. Údajně. Já vůbec nevím, kde si tohle číslo vytáhli, ale prej to tak je. Jenomže za mě tam vyvstává otázka, jestli to vlastně slyšet chceme. Chápete, vy si prostě koupíte šíleně drahý překladač psí řeči do lidský nebo prostě zvířecí řeči a místo hlubokého vyznání lásky od vašeho mazlíčka pak jenom uslyšíte tu kočku, která vás ráno budí a říká: vstávej, ty můj otroku, nastav jako vstáň a připrav mi žrádlo. Pojď mi okamžitě nasypat jídlo do misky. Protože takhle si to představuji. Já si myslím, že třeba moje kočka určitě neříká nic jiného. Pojďme si trošku zafantazírovat společně. Napište mi do zpráv, kdyby vaše zvíře mohlo říct jednu věc. Postěžovat si, něco vám vyčíst nebo vás pochválit, je mi to jedno, ale kdyby váš domácí mazlíček mohl říct jednu větu, co by to podle vás bylo? 724-634-634, to je to číslo, vy už ho znáte, tak mi pište, ať už na WhatsApp nebo normálně do zpráv, napište mi, co by řekl váš mazlíček. A mezi tím další song, Tame Impala, Genie, tahle tiktokovka všude na stockách to je, takže si zatancujete. Dracula, právě teď na Fajnu.

0: písnička pro všechny, co čekají na lásku. Ray, Where is my husband, právě dohrála na Fajnu 13.39 pondělní odpoledne. A my společně tak trošku fantazírujeme nad tím, co by asi řekli vaše zvířata, vaši domácí mazlíčci, kdyby mohli mluvit. Přišla zpráva od Petra, Petr poslal i fotku, takže vám moc děkuju. Petr píše, že by jeho pejsek řekl, jak můžeš vědět, že tohle pejskové nejedí, když mu asi odmítá dát nějaký kus svého jídla. To si asi říká spousta našich zvířátek, když jim odmítáme dát kousek z našeho talíře. Jana píše, že její papoušek by asi řekl drbej, drbej a drbej. To je taky asi hodně relatable. No a nejlepší David. David píše, že otázka na mazlíčka ho hodně pobavila, protože jsou právě zrovna na cestě na veterinu, takže by pravděpodobně ta věta toho zvířátka zněla asi, kam mě vezete vy, píp. Jo, to jsme museli vypípat okamžitě domů. Tak jo, já vám moc děkuju za to, že jste si se mnou takhle představili, co by vaše zvířátka říkali. No a my si dáme další songy, protože zatím zvířatům nerozumíme, tak musíme poslouchat písničky. Ed Sheeran, Stormzy, Take Me Back to London. To je jedna z věcí, kterou si dáme už za malou chvíli. Tak zůstaňte se mnou na Fajnu. Yo, need a hit music station.
1: Hey. Fajn. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
7: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půl maraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
13: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
12: na akci Letňany nejen dětem.
13: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
12: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
13: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
12: tombolu z dárky
13: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
12: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
13: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
14: Fajn Radio.
15: Music.
14: Fajn.

Jestli vás dneska něco štve, tak tohle byl ten song, u kterého jste mohli pustit všechny emoce. Rihanna a její Breaking Rishes, pondělní odpoledne. Máte pocit, že jste někdy tak jako zavřený v práci, ve škole, jak kdybyste byli v kleci a jenom na vás ty ostatní lidi, kolegové, šéfové koukají, jak kdyby na vás chtěli zaútočit? Protože pokud jo, tak v jedný čínský zoo z toho teď regulárně udělali zábavu, turistickou atrakci. Mají tam totiž safari park, kde se role úplně otočily. Velcí predátoři, jako tygři a lvy, tam běhají naprosto svobodně na velkém prostoru, zatímco lidi jsou ty, kteří jsou zavřený v klecích a vozí se tam na velkých nákladácích, na korbách, takže ty tygři, ty si tam v klidu jen tak dojdou, obhlídnou to, obskáčou tu klec a prohlížej si ty absolutně vystrašený turisty. Z pohledu těch zvířat je to asi geniální zábava. Každých 10 minut jim tam přijde nová dávka toho, co můžou strašit. Čerstvá zásilka zavřených lidí na pozorování. A jo, vlastně to zní jako super zážitek, ale upřímně, platit za to, že vás zavřou do klece a čumí na vás naštvaná šelma, teď to je jak běžný pondělí v korporátu. Rozdíl je akorát v tom, že ten tygr, který vám zrovna skáče po korbě, není jako šéf, který vám skáče po hlavě, abyste mu do 5 večer odevzdali report. Takže tuhle zábavu kvitujeme, ale ne, děkuju, máme toho asi všichni dost. Pojďme si dát song, který vás tak jako pustí z té klece. Dovolí vám se vytrhnout z toho napětí a dát si pořádnou dávku energie. Ale Farben a jeho Baby Goodbye. Teď na fajnu. Baby,

co, že vám to dodalo dobrou energii. Já si myslím, že jo. Ali Farben, Baby Goodbye, právě dohrálo na fajnu, ale my goodbye rozhodně nedáváme, protože my pokračujeme dál, čeká nás ještě třetí společná hoďka. Mezi tím si ale dáte zprávy, dopravu a pak jedem dál, protože tenhle fajn playlist nekončí. Ne, čeká nás třeba Zerb, Coldplay, no bude to dobrý, tak zůstaňte se mnou.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Fajn rádio. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
7: Fajn. Fálo. Fajn.
8: Jsme online.
9: Online.
10: Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
12: Hot News.
13: Na hodinách 2 hodiny odpoledne a to znamená vaše Hot News s Míšou.
14: Českou Miss Czech Republic 2026 se stala Lucie Pisková. Ve finále v Praze porazila další soutěžící a zaujala porotu kombinací vystupování i celkovýho projevu. Teď je čeká příprava na světový finále Miss World, kde bude reprezentovat Českou republiku. SpongeBob už dávno není jenom dětský seriál. Podle odhadů tvoří až čtvrtinu diváků dospělí. Bez dětí zkreslený houby z pobřeží Bikin se stal jeden z největších fenoménů, na který vyrostla celá generace. Hit Espresso od Sabriny Carpenter překonal na Spotify hranici 3 miliard streamů. Z písničky, která vyšla loni na jaře, se tak stal jeden z největších popových hitů posledních let a pořád patří mezi nejstreamovanější triky na světě.
7: Fajn.
13: Pokud se zrovna chystáte vyrazit na silnice, radši si tu kávu dejte ještě jednou. Pondělní odpoledne totiž na českých silnicích přináší docela divočinu. Nejhorší situace je aktuálně v Karlovarském kraji u obce Krásný les. Srazila se tam 3 osobní auta a silnice je úplně uzavřená, protože na místě probíhají záchranné a i vyprošťovací práce. S komplikacemi počítejte taky u Písku, tam se ťukla 2 auta, projíždí se s velkou opatrností. A pokud jedete po dálnici D5 směr z Prahy na Rozvadov, tak hned na 6. kilometru vás drží porouchaný osobák. Absolutní bizár dnešního odpoledne se ale koná v Ústeckém kraji u Velemína. Tam je totiž absolutní překážková dráha. Na silnici číslo 8 se tam někdo kompletně vysypal s plachtama, takže to tam momentálně vypadá jako po výbuchu v textilce, no a náklad blokuje celou vozovku. Tak se těm plachtám vyhněte všemu a dávejte bacha na silnicích.
15: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
13: Odpoledne nemůže být lepší, když tady máme náš fajn warm-up se mnou s Kristý, dáme si pořádnou dávku energie. Já jsem vám před víkendem říkala, že máte pořádně o víkendu zazlobit a jestli jste to udělali, tak věřím, že teď potřebujete dodat trošku elánu, ať v té práci neusnete. Takže nás čekají songy, s kterýma si tu energii dodáme, samozřejmě. Pojďme na to teď hned. Zerb, Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Krásný song, pojďme na něj. Warm-up.

Loj a jej rada aj slnko tom, kdež brečíte, ale vlastne je to trochu párty. Pondelí odpoledne 14.11 a holky. Už jste někdy omlouvali kluky, že vám 3 dny nenapsal větami typu určitě má moc práce? Já jsem si jistá, že jo, všechny jsme to někdy dělali. Má moc práce, nebo 100% mu spadnul telefon do kanálu a on mi teď nemůže napsat. Pokud v tomhle overthinking kolotoči jedete taky, nejste sami, já se taky hlásím. Ale já jsem teď o víkendu viděla film, který dokonale vysvětluje, proč my holky jsme takhle nehorázně naivní. Všichni totiž teď na internetu znova objevili romantickou komedii z roku 2009, která se jmenuje Až tak moc tě nežere. A už ta první scéna, tam je to tak geniálně ukázaný, jak se nám holkám už od malinka vnucuje, že když se k nám ty kluci chovají vlastně nějak špatně, tak je to super. Začíná to už na pískovišti. Když vám kluk hodí na hlavu bábovičku nebo vás kopne, tak dospělí řeknou, to tě jenom škádlí, to znamená, že se mu líbíš. Mě pak ale nejvíc dostala scéna, kde se ukazuje, že tenhle fenomén platí po celém světě. Tam je totiž prostřih, jak si ženský v Africe sedí u ohně a navzájem si říkají, hele, v pohodě, on za tebou nepřišel jenom proto, že zapomněl, jaký máš číslo chýše. Chápete? My si prostě, holky, omluvíme úplně všechno, abychom jenom nemuseli přijmout ten holý fakt. Jak se jmenuje ten film? Že nás zas až tak moc nežerou. Pojďme si dát teď takový upřímný anonymníček. Já vím, že jsme to každá někdy zažili. Jakou omluvu jste si kdy takhle pro kluky vymysleli? Klidně, kluci se taky můžete zapojit, jestli si omlouváte i chování holek, ale prostě napište mi to. 724 634 634. Co jste si kdy nalhávali? Všichni jsme v tom spolu, tak se pojďte přiznat. Mezi tím další song, Vizdí MC, Bees, Honey a jejich At The Party. Tak jdem na to.

0: break my heart.
1: Znáte to, když se vám někdo líbí, ale víte, že ten člověk pro vás asi nebude úplně dobrý. O tom zpívala Dua Lipa ve svém songu Break My Heart, který jsme právě teď doposlouchali na Fajnu. No a shodou okolností se bavíme o tom, jestli jste někdy omlouvali svoje polovičky nebo potenciální polovičky v tom, proč vám třeba neodepisují, proč vám nedávají pozornost, prostě jestli jste byli delulu. Matěj píše, že si jednou takhle omlouval, že mu někdo nepíše, protože si myslel, že je v Americe a že nemá jenom dobrý spojení a proto mu nepíše. Hádejte co, v Americe vůbec ta daná osoba nebyla. Bára zase píše, neodepsal mi na zprávu, kde jsem se ho ptala na další schůzku, ale na Bíril vyfotil, že pije kafe ze stejného hrnku, jako mám já. Takže jsem si to vysvětlila, takže mi prostě posílá telepatický znamení, že jsme soulmates. Já musím říct, někdy ta mentální gymnastika, měli bychom za to dostávat olympijský medaile, co vy na to? Jdeme od toho za chvilku další songy. Čeká nás třeba Kato, John, Turn the Lights Off. Pojďme si dodat energii na ten pondělní den.
2: Yeah. We are fine. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Svegliff Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
8: Pika, pika! Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Legnany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Legnany.
9: OC Legnany. Zábava a nákupy na jednom místě.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Fajn rádio.
13: My name is Somber.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.
17: Right, babe.

každý z nás někdy večer skončil někde, kde úplně neměla, o tom ví něco Danny Hudson a jeho song On My Way, který jsme právě teď slyšeli na Fajnu 2:30 odpoledne. A taky někdy máte pocit, že se člověk nemůže ani nadechnout bez toho, aniž by tím porušil 7 zdravotních doporučení. To vážně musíme mít zakázaný úplně všechno, co nám dělá radost. Můj dnešní crash out totiž sponzoruje nová lékařská zpráva, podle který je vařící sprcha regulárně hazard se životem. Odborníci totiž nově varujou, že extrémně horká voda dává brutálně zabrat našemu oběhovému systému. Vařící voda vám totiž prej bleskově roztahuje cévy, kvůli čemu už pak klesá krevní tlak, no a srdce pak musí makat na 300%, aby to vůbec uřídilo. Lékaři proto varujou, vzkazujou, že bezpečná je jenom vlažná voda. To je sice hezký, ale proč mi zas někdo musí kazit něco, co mám ráda? Já z té koupelny prostě chci odcházet rudá jako humr a chci, aby ani nebylo vidět na to zrcadlo, jak je zamlžený. Pojďme si prostě dát teda takovej bleskovej sprchovej duel, teda aby bylo jasno, nezvu vás sebou do sprchy, to ne. Jenom chci vědět, že v tom nejsem sama, takže mi napište, jaký jste tým vy, jestli jste taky lidský vývar, koupete se v opravdu horký vodě, anebo jste naopak ty druzí, takový ty blázni, co si už ráno dají ledovou sprchu, otužujou se a tváříte se, jak strašně je to v pohodě. Pojďte hlasovat, napište mi to. 724-634-634, jaká je ideální teplota sprchy? Na to se ptám. Jo, čistě ze zvědavosti. A další song, Sony Fodera, Crystal, My Loving. A mezi tím pište.

0: společně s Justinem Bieberem a Nicki Minaj. Jsme se trošku vrátili v čase s tímhle songem Beauty and the Beat. Totální letní banger, ideálně se podle mě hodí k dnešnímu počasí, takže doufám, že jste si ho užili stejně jako já. A společně jsme řešili taky teplotu, protože jsme se bavili o tom, jakou ideální teplotu by měla mít sprcha. A vypadá to, že naštěstí jste podobnej tým jako já, protože Ládík píše, voda musí být tak horká, že se cítíš, jako by tě budali miliony jehliček, a studený to může být maximálně tak dvojka vína. Ať to taky zkusej lékaři, to je pak balzám na srdíčko i duši. Já souhlasím, Helča zase píše, ale že ta má sprchu na vybití, takže vždycky si dá právě hodně studenou vodu a potom ječí na celý byt. Říká, že to doporučuje, je to super, možná taková jako levnější forma terapie, protože studená voda vlastně asi vyjde i levněji než ta teplá, takže děkujeme Helče za tenhle tip. No a Marťa píše, sem tým vařící voda, ale včera jsem se spálila na slunku, takže teď bohužel pár dní vlažná. To se mi taky stává, takže jsme v tom všichni spolu, ale opalovat se je taky dobrý vitamin D. Já vám moc děkuju za odpovědi, za chvilku už další songy, který vám zlepší den, třeba Leony a její Don't Worry, tak si počkejte na Fajnu.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
3: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Yeah. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Stres.
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Fajn Rádio.

posílá takhle na rozloučenou jeho song American Girls 14.49. Blíží se 3. hodina odpoledne a to je ideální čas, abych vám zlomila srdce. Ne, kecám, ale trošku možná jo, protože já se s váma loučím, vy to víte, ale budu se na vás těšit zase zítra a z dneška pro vás mám klasicky jedno poučení a to, že když budete s někým randit, tak tomu hned nemusíte dávat nálepky, protože dneska je trendy růst takzvaně jako divoká kytka. Wildflowering, nejnovější dating trend, kdy prostě tomu nedáváte, nic netlačíte, prostě tomu dáváte volný průběh. Tak to je poučení z dneška a já se na vás budu těšit zase zítra. No a tím, že jsem vám zlomila srdce, tak vám musím poslat song, který vám ho trošku zahojí. Tohle je Ian Dior, Let You, taková písnička, kde jako cítíte, že se z toho pomalu dostáváte, ale ještě ne úplně. Tím se s váma loučím, mějte se hezky, užívejte prosluněný odpoledne a bye babes.

0: Nemáš čas sledovat hokej?
1: Neboj.
0: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
1: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
0: Nic nám neunikne.
1: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
0: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokeji.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
5: Heroes Gate 33.

0: Rakušťák Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápas tě zve Under Armour makes
1: you better. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Fajn Radio. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: 15 hodin 1 minuta, k tomu čas na čerstvý info.
8: Jen několik ulic od Bílého domu ve Washingtonu došlo k ozbrojenému incidentu. Muž podle policie zaútočil na bezpečnostní složky, po následné přestřelce byl převezen do nemocnice, kde následně zemřel. Okolí bylo načas uzavřeno a případ teď vyšetřují federální složky. V jednom německém hobby marketu testují humanoida, který pomáhá zákazníkům s orientací a základníma informacema o zboží. Firma ho prezentuje jako nejlevnějšího zaměstnance, protože jeho provoz má být výrazně levnější než běžná obsluha. Novej sci-fi seriál od tvůrců Stranger Things se odehrává v luxusní komunitě pro seniory, která skrývá temný tajemství a podivný jevy. Skupina obyvatel postupně zjišťuje, že jejich klidnější stáří je spíš součástí většího znepokojivého experimentu.
7: Fine. Pojďme se ještě podívat, kde to jezdí, kde to stojí, kde se bourá. Na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru na Ruzyni je nehoda a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Pozor na to, je to konkrétně bus s osobním automobilem, takže je to hodně blbě zaseklý, dávejte na to velký pozor. Potom za dálnicí v Mirošovicích je taky nehoda nákladního auta, dejte si v okolí Mirošovic pozor, nevím totiž konkrétně, kde to je, ale v každém případě majzla dávejte úplně všude. Jezděte opatrně, protože mě nebaví ty nehody potom hlásit.
9: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
10: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
11: Fine Drive.
10: Fine.
7: Tři hodiny, tři minuty a teď začíná Fine Drive s Honzou. Co to znamená? Ty nejlepší bangry, jako třeba Tate McRae, Just Keep Watching. Rozjíždíme to na Fine.

0: keep watching.
1: Fine Drive.
2: Baby. Nech chaos celýho dne za sebou
1: a užijte si nejnovější hity.
2: Fine Drive.
1: So hold on tight. Fine. Od 3 do 6.

Marcus Elevates dohrává 25. května na Fajnu, v den, kdy svátek slaví hudební nástroj. Já jsem v šoku, já jsem do dnešního dne žil s dojmem, že viola je nějaký nástroj, netušil jsem teda absolutně jaký, ale tušil jsem, že nějaký hudební nástroj. Ono je to i jméno. Ono to jméno je absolutně nepoužívaný, protože v celé republice jich je asi 1500, takže pojďme radši rozebírat ty hudební nástroje. Viola vypadá jako housle a je o něco větší než housle a zní o kvintu níže. Že si to neumíte představit? Já taky ne. A když jsem si pustil, jak zní viola, mě to nedá, ale já teda furt slyším housle. Všechno nejlepší všem violám k svátku, ať vám to krásně hraje.

0: Ladíte fajn, Klak Doria dohrálo, za chvíli budu dávat rady všem, kteří nemají funkční svěrače a musí během kina utíkat na záchod. Ve Švýcarsku totiž vymysleli novinku, kdy nepřijdete o film, ani když tlačíte. Já budu taky tlačit, ale budu tlačit tu skvělou hudbu do vašich uší, kterou máte rádi. Belakaj, I love it, to bude za chvíli na fajnou, potom třeba Fastboy. Aby jsme při tom odporném pondělku a začátku týdne dostali vánek do křídel, aby jsme přelítli celým tím týdnem. Song Wave taky, už za chvíli na fajnu. Playlisty ready, témata ready, co chcete víc, zůstaňte s náma.
1: Zní to jako velká věc, protože to je velká věc. Právě ty, ano, ty, můžeš být pro někoho opravdová šance na život. Fajn spouští výzvu.

nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
8: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
7: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
8: Když vysavače,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Fajn Radio.
10: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
9: Instagram.
10: YouTube.
9: TikTok.
10: Co je zrovna teď in.
9: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Sociálních sítí. Jsme fajn. Fajn Radio.
9: CZ.

0: nejlepší z hit parád.
1: To nejlepší ze streamu.
0: To nejlepší z TikToku.
2: Fajn. Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
2: Fajn.

trošku probereme tlačení, protože když si člověk už vymůže ten prostor na tu kvalitní potřebu, tak to stojí za to. Ale když to na vás přijde v kině a je nějaký úžasný film, na který jste se fakt těšili, tak je to v háji, protože víte, že nestihnete část filmu, zároveň víte, že se ani neužijete tu potřebu a prostě všechno stojí tak nějak za prd. Nemůžete dělat dvě věci prostě naraz, zvlášť tyhle dvě věci naraz, respektive pokud to děláte přímo v tom sále. Než dojdete do té kabinky, ano, zabere to nějaký čas. V té kabince to může někdy trvat mnohem díl, ale ve Švýcarsku přišli na to, že můžou v klidu promítat ten film přímo i v té kabince. A ještě vidím tady obrázek, kdy ten screen toho kina, toho, té obrazovky, je na zemi, takže vlastně ten člověk fakt může do toho tlačení dát opravdu to pověstný srdíčko a fakt tlačit a koukat do země, ale zároveň furt vidí, co se děje. Ale vlastně znáte to někdy, když jdete na záchod s tím telefonem v ruce, už dávno máte hotovo, ale další 20 minut si tam scrollujete třeba na Instagramu, tak já se bojím, že bych byl ten případ, že kdybych šel na ten záchod, že fakt musím, tak už bych tam rovnou dokoukal. Nicméně, uzavřeme to tím, že si můžeme dát ruku na srdce a všichni si přiznat, že nejlepší ta potřeba je vždycky v klidu vlastního domova. A nebo, jestli to tak někdo nemá, klidně mi dejte vědět. 724-634-634, pište SMSky, posílejte WhatsAppy, dejte mi vědět, kde se vám ta potřeba dělá ze všeho nejlíp. Co? Je to doma? Nebo je to v práci, že jste za to placený, vy prasata? Just can't get enough. Fine.

0: Blight dohrává na fajnu, máme 15 hodin 40 minut a zásadní informace od vás. Ptal jsem se vás, kde se vám nejlépe tlačí, protože ve švýcarském kině už mají i na záchodě obrazovky a musí se to tam dělat skvěle. No a mám tady několik odpovědí. Nejdřív Tonda píše, že nejlíp to jde před zápasem, kdy má nervy ze svýho výkonu. OK, znám. Já jsem teda byl tak špatný sportovec, že jsem to vždycky stejně podělal, i když jsem se předtím tohleto. Ale pak tady máme i další odpovědi. A například tady od Lukáše. Teď jsem ale omylem do toho pustil písničku, tu si dám až potom. Například od Lukáše, že nejlíp se mu tlačí v práci, protože ho za to platěj. A potom ještě Kája, že vždycky jedině doma, nejlépe po ránu, po dvou šálcích kávy. No a teď už jsem to prozradil, za chvíli Alex Warren a Eternity poběží tady v éteru fajnu a já slibuju, že už budu vybírat méně nechutný témata, OK? Tak za chvíli, Eternity, Alex Warren.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
10: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
9: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12: Happy Sport!
11: Půjčovna a servis call.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Attention!
16: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
15: La Tropical!
16: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
17: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
18: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
19: Fajn Rádio.
8: Hear the clock ticking on the wall.

0: Dominik Fike, White Keys. Pojďme si na fajnu dát další music, tentokrát se podíváme na Sabrinu Carpenter, která je perfektní v tom, že když se rozejde a naštve, dokáže vás zničit. Udělala song Man Child, který ničí hitparády, vítězí to po celém světě a je to vlastně na truc bývalýmu partnerovi. Sabrina je v hypeu jak blázen a říkám si, pojďme ještě narvat do této hodiny, protože tam něco vejde a já si myslím, že by to chtělo nějakou lahůdku. Tohle je fajn a Sabrina Carpenter.
1: Když playlist nestačí, přijde Drive. Drive. Fajn.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Fajn Radio.
8: Instagram, YouTube, TikTok.
7: Jsme všude.
8: Hledej Fajn
7: a sleduj nás.
6: Fajn.
9: Pojďme se podívat, jak je venku. Máme 28 stupňů, nádherný sluníčko. Někdy je to teda too much, zvlášť když jste uprostřed města a odráží se to od těch všech baráků, takže lepší být někde v parku nebo někde úplně v háji. Co se týče zítřka, 31 stupňů a zase bez mráčku, středa bez mráčku, čtvrtek bez mráčku, pátek bez mráčku. Ježiši Kriste, my tady chcípnem.
6: Fajn.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: 16 hodin čas na Hot News, na čerstvý zprávy.
11: V sobotu v Česku poprvé letos teplota překročila tropických 30 stupňů. Nejtepleji bylo na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili neuvěřitelných 30 stupňů Celsia. Vysoké teploty zasáhly hlavně severozápad a střed Čech a podle meteorologů bude teplé počasí pokračovat, a to i v dalších dnech. V Česku startuje druhý ročník soutěže Red Bull Ultimate Streamer, která hledá největšího gaming streamera. Za projektem strojí streamer Highset. Online část probíhá od 21. do 29. května na Twitchi a finále pro 6 nejlepších pak se vyhodnotí 31. května. 7 finalistek, 1 korunka a pořádně odvážný finále. Jednoduše Playmate roku 2026. Mezi finalistkama je například zdravotní sestra, policistka nebo třeba budoucí právnička. Která z nich nakonec získá titul, to se dozvíte už ve středu a rozhodnou o tom superporodci. Například tam bude naše moderátora Andrá Kautská, která právě v té porotě sedí.
6: Fajn.
12: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
13: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
14: Fine Drive.
6: Fine.
9: Ladíte Fine Drive 2 minuty po 16. hodině. Honza za Majkem. No a teď nás čeká co? To, co jste zvyklí, nabitej playlist a taky samozřejmě nějaký lifestyleový informace, ale třeba se i podíváme do kalendaře, protože dnešní den je pro Česko hodně důležitý. Nejdřív ale Zara Larsson, Midnight Sun. Absolutní banger!
8: Pomalá energie.
6: Ne dneska.
8: Drive je tady.
6: Fajn.

0: Wave dohrává na fajnu 16 hodin 15 minut, 5 minut předtím, než naši začnou hrát s Norskem o to, aby jsme si urvali další body ve skupině a udělali co nejlepší možnost dostat se do zajímavého zápasu ve čtvrtfinále. Potom se budeme bavit samozřejmě o hokeji za pár okamžiků. Mám tady ale i další informace třeba o nový soutěži, kterou si Fine Radio pro tebe připravilo, ale taky skvělý playlist, jinak to nemůže být. Třeba Ava Max, Spotify. Spousta témat, spousta příležitostí a spousta dobrých songů. To všechno na fajnu, tak zůstaňte s náma.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberecjede.cz. Swaglift Day.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Fajn Radio.

0: Jedno rozhodnutí může změnit život. Máš to v sobě.
1: Fajn. Když se řekne věta máš to v sobě, možná si představíte dvě osmnáctky, jak se baví v baru, ale je to něco mnohem hlubšího. Je to projekt, do kterého se zapojilo i Fajn Radio. Je to podpora registru dárců kostní dřeně a připomínáme jednu důležitou věc. Pomoct můžete fakt každý z vás. Je to hrozně jednoduchý se registrovat, zabere to jenom pár minut, navíc nezaručujete tím, že se zaregistrujete, že to budete právě vy, kdo to skutečně bude podstupovat, protože jenom pár lidem se stane, že skutečně jeho schoda je potřeba, ale potom se stává vyvoleným, stane se hrdinou a opravdu může někoho zachránit díky tomu, že v tom registruje. Čím víc nás tam bude, tak tím víc z nás má pak šanci, že když přijde ta nejhorší možná situace, tak ta schoda se najde a my budeme moc vesele žít na této planetě, v této republice dál. Mrkněte se na Instagram Máš to v sobě a hlavně čekujte Instagram Fajn Rádia, protože tam už nějaký post k tomu máme. Navíc tam budou připadat další informace a další soutěže díky tyhle skvělé iniciativě. Například budete moc být svědky vysílání Fajn Rádia, ale třeba uvidíte, bude tam toho možná ještě něco víc. Hlavní je, že to má dobrý smysl, tak čekujte Máš to v sobě.

0: chaos celého dne za sebou.
1: A užijte si nejnovější hity.
0: Fine Drive.
1: Od 3 do 6.

Iron dohrává na fajnu, je 16 hodin 38 minut a Honza vám přináší nepříjemnou zprávu, pokud zrovna hledáte práci. Ukazuje se, že 4 z 10 firem nabízejí místa, které nechtějí obsadit. Že si prostě takhle jenom zkoumají ten trh, jaká je poptávka, jaký je zájem lidí. Takže vlastně, pokud máte pocit, že jste psali na spoustu inzerátů a něco jste hledali, tak nemusíte být zklamaní. Není to vaše chyba, nejste tak špatný. Špatný jsou ty firmy, které to trošku fejkujou. Nicméně mě tato situace vlastně připomněla dost častý dění na Tinderu, kdy vždycky ty holky řeknou ano, ten by šel, ale když potom dáváte tu nabídku, tak žádnou práci většinou nedostanete a je tam jenom ticho.

0: Dracula dohrává na fajnou 16 hodin 42 minut. V době, kdy Česko už prohrává s Norskem, běží asi 12. minuta cca a pozor, ne, ani teď gola nedáme. Běží ještě asi 8 minut do konce týhletí třetiny, my dostáváme bídu a tak si říkám, že i ten playlist bychom mohli dát tematický. Protože když bychom náhodou dokázali zápas otočit a vyhrát, byl by to Wonderful Life. A když by se nám to náhodou nepovedlo, byl by to konec světa. Ať už to dopadne, tak jako tak, uděláme si bipolární playlist a tak jako Wonderful Life, tak i End of the World už za chvíli hraje na fajnou.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
6: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
4: Mironet, nová dvojka a Shop roku fandí Česku!
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
4: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Fajn Radio.
8: I'm Lily Bean.
9: It's Sabrina Carpenter.
10: Music.
11: Fine.

Jackson, Rudimental, Alibi, dohrává na fajnu, 16 hodin 57 minut, v době, kdy já jsem narazil na šílenou situaci, která se stala Gordonu Ramsaymu, známému kuchaři, znáte ho prostě z legendárního pořadu Masterchef. Jemu se stalo, že jeden ze soutěžících přišel o náplast a ta náplast skončila v jídle, v tom talíři, přesně v tom talíři, který legendární Gordon Ramsay, který je posedlej úklidem a čistotou, našel ve svém talíři. Málem to otočil zpátky, to svoje sousto, co měl v puse. Jak jsem si říkal, stalo se vám taky někdy něco takhle nechutného, že jste našli ve svém talíři v restauraci třeba? Že jste něco fakt chtěli okamžitě reklamovat? Pokud ano, dejte mi klidně vědět, já doufám, že to nebyla taky použitá náplast, protože to mi přijde jako extrémně nechutný, to horší už by mohla být snad šprcka. Dejte mi vědět, co nejhoršího jste našli ve svém talíři, ať už to bylo u vaší babičky, ať už to bylo v restauraci, kdekoliv. Vaše nejhorší nálezy na vašem talíři dejte vědět na 724-634-634. Pošlete mi to do SMSky, pošlete mi to na WhatsApp, já budu hrozně zvědavý na to, jaký zrůdnosti se mi tam dneska ukážou. Za to vám namíchám taky speciální jméno Victor Sheen na Nintendo. Oblivion na fajnu.

0: Fajn.
1: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu, 6. června, na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
5: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
5: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát!
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
0: Fajn rádio.
9: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
10: www.fajnradio.cz
0: Fajn. Jsme online. Online.
10: Jsme na DAB+.
0: Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
11: 17 hodin, 2 minuty k tomu, tady jsou čerství zprávy, Hot News.
12: Českou Miss Czech Republic 2026 se stala Lucie Pisková. Ve finále v Praze porazila další soutěžící a zaujala porotu kombinací vystupování i celkovýho projevu. Teď čeká příprava na světový finále Miss World, kde bude reprezentovat Českou republiku. SpongeBob už dávno není jenom dětský seriál. Podle odhadů tvoří až čtvrtinu diváků dospělí. Bez dětí, zkreslený houby z pobřeží Bikin se stal jeden z největších fenoménů, na který vyrostla celá generace. Hit Espresso od Sabriny Carpenter překonal na Spotify hranici 3 miliard streamů. Z písničky, která vyšla loni na jaře, se tak stal jeden z největších popových hitů posledních let a pořád patří mezi nejstreamovanější triky na světě.
10: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
13: Fine Drive.
0: Fine.
11: Hodin 4 minuty, ladíte Fine Drive, připravuju pro vás ten nejlepší playlist pro vaše odpoledne, ať máte to pondělí co nejvíc příjemný. U toho samozřejmě budeme čekat lifestyleové věci, které se zrovna řešejí, a taky jedním okem sledovat, jak naši nestačí na nory. Je toho dost? Poslouchejte Fine.
0: Fine.
10: Teď to nepřepínej.
0: Tohle

Fine Drive. Baby. Nech chaos celýho dne za sebou a užijte si nejnovější hity. Fine Drive. So hold on tight. Od 3 do 6.

0: Essentials, AM to PM, ladíte fajn, 17:10. A teď musíme ještě vyřešit jednu zásadní věc. Minulou hodinu jsme řešili Gordona Ramseyho, který našel náplast ve svém jídle, takže soutěžící okamžitě vypadl a já jsem si říkal, co hnusného jste vy našli v jídlech. A říkám si, že máte docela štěstí, protože tady mám odpověď. Mně se stalo, že v KFku jsem měla obalené jako kuřecí strips, jako gumovej tuhej kousek, že to nešlo vůbec jíst. To si myslím, Pavlíno, ale to je úplně standard KFCčka, to se nemusíš vůbec jakoby divit. Pojďme se podívat dál. Já jsem našla v dortu špendlí, kterým si přichystal někdo, kterým se přichytává marcipán. To je docela nebezpečný, možná horší než kapr na Vánoce, nicméně pojďme to posunout ještě na větší level. Co se týče nejhorších věcí, co můžete najít ve svém jídle, tak vyhrává týpek, který si před lety koupil puding, myslel si, že si doma pochutná, ale nebylo to tak. Našel tam ne oříšky, které tam měly být, ale něco se žvejkalo trošku díl. Žvejkal, už mu bylo jasný, že oříšek to není, tak to běží vyplivnout, opláchnout, no a zjistil, že to byl kus prstu. No, ono se ukázalo, že v nějaký té fabrice pár týdnů zpátky přišel týpek, jeden pracovník o prst, tak konečně ho našli. Takže pokud si budete někdy stěžovat, že máte něco malýho, hnusného výdle, jako třeba vlas, vzpomeňte si, že to klidně může být prst.
1: Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty

Red Eyes, ladíte fajn, Honza za majkem, Honza, který pouští ty nejlepší songy, co můžete mít k tomu odchodu z práce, k tomu třeba, co už chillujete možná po práci, ty šťastnější z vás, anebo možná někde slyšíte v hospodě v pozadí toho, co sledujete hokej. Ty, co to sledujete, tak víte, že je druhá třetina, dokonce té druhé třetiny nám zbývá 16 minut a stále prohráváme s Norskem 2-1. Chce to něco na zlepšení nálady pro nás, všechny Čechy, pro všechny fanoušky, a říkám si, že by šlo třeba tohle. I'm here for someone else, to můžeme zpívat třeba našim hokejistům, když vypadneme a budeme muset fandit někomu jinému, ale snad se to nestane. A nebo tu mám taky tady tohle.

0: Těžký praj to bude, když to naši urvou a uděláme nějaký medaile letos. Nabitej playlist, taky ready témata, co se právě teď děje, co se řeší. Takže není jediný důvod odcházet od fajnu.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.

0: Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápas tě zve Under Armour makes
1: you better. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Aguarachar!
0: Fine Radio.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Rain Dance dohrává na fajnou, krásný odpoledne všem. Máme 17 hodin 36 minut a v tuhle tu hodinu se rozhodně musíme podívat na to, kolik stojí nejdražší krabice od mlíka na světě. Moje babička vždycky hejtí, když se zdraží o 3 koruny, ale tady to je něco, co jste vůbec netušili. Samozřejmě klasicky v tom má prsty módní značka, která to bude tentokrát, to za chvíli probereme i s detailama, ale taky samozřejmě budeme hrát bangry. Jako třeba Turn the Lights Off, Cato and John, playlist si myslím, že velice ready, tak zůstaňte s Fajnem, budeme hrát to, co máte rádi.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
10: Pika, pika!
11: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
12: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Fajn rádio.
16: My name is Somber.
17: What up, it's Kehlani.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Back to the hits.
17: Right, babe.
15: Fine.

Hit the Wall, Grace Abrams do Rama na Fajnu, a pokud máte někdy pocit, že svět kolem nás je takový velký sociální experiment, tak teď si to bude myslet opět o něco víc, protože na Fajnu se podíváme na kabelku, která je v podstatě replika krabice od mlíka. Vždycky ty sociální experimenty módních značek mě rozsekávají už tím, že to vypadá bizarně, a pak už jenom ten poslední střípek té skládačky je, když se dozvíte, kolik stojí. A tentokrát to máme od Louis Vuittona a je to za 75 tisíc. Tak pokud nevíte, co s prachama, kupte si mlíko za 75 tisíc. Vy normální z vás čekejte na slevu v Tesku, ať si budete moct koupit rovnou dvě plný krabice mléka. Pokračujeme dál v playlistu, teď Kamarád, Be Mine na Fajnou Driveu.

Line uzavírá Fine Drive, po třech hodinách se loučím, samozřejmě skvělý playlist je ready dál, obzvlášť potom, co přijde Jindra Žampa a rozjede Next Beat, ty nejnovější bangry, které jsou momentálně na trhu, které jsou momentálně venku, ty bude hrát další dvě hodiny od 18 do 20, je vidět, že já už melu úplně random, je vidět, že jedním bokem sleduju, jak Češi válej, respektive jak se tam válej a moc neválej. Slyšíme se zítra? Mě ta držka fakt dneska už nefunguje. Mějte se krásně, ahoj!

0: This is One Republic. Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
1: 3, 2, 1.
2: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: první herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
4: Fajn rádio.
5: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
6: Fajn
5: rádio.
4: Instagram.
5: YouTube.
4: TikTok.
5: Co je zrovna teď in.
6: Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn. Fajn rádio.
6: CZ.
7: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
4: Fajn. Fajn.
8: Pojďme se podívat, jak to drandí, nebo spíš nedrandí. Nehoda na D3 na 70. kilometru ve směru na Český Budějovice. Nehoda taky na silnici 416 u obce Křenovice, okres Vyškov. Je tam osobák přes střechu, na místo jedou záchranné složky, tak projíždíte se zvýšenou opatrností. Nehoda taky v ulici Nádraží na městí v Teplicích. Probíhá tam úklid vozovky, tak i tam projíždíte se zvýšenou opatrností.
9: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
10: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.

0: Sindrau, a Indrau.
1: Hodin, 3 minuty k tomu, to znamená, že startuje Next Beat pondělí. Doufám, že to máte jako vy, protože vzhledem k tomu počasí jsem pořád hlavou o víkendu. Pojďme si dát top 5 tracků právě pro pondělní večer. Odstartuje to Pink Panthers a Zara Larsson a skvělý track Stateside. Let's go!
0: Next Beat, top 5. Monday, top

Leone a Callum Scott, track Stay nám dohrává v 18 hodin 12 minut. Dáváte si fajn a lidi, pojďme si dát klasicky novinku ze světa music. Miley Cyrus dnes dostala vlastní hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a přidala k tomu za mě takovej mileyovský komentář. Řekla, až šlápnete na moji hvězdu, udělejte to se stylem. Ideálně na vysokých podpacích. A je to vlastně hustý, odkud kam se dostala, protože spousta lidí má pořád spojenou s Hannah Montanou, holku z Disney Channelu, která má dvojitý život, blond paruka, jeden z největších teen fenoménů své doby. Jenže pak přišel dost divoký restart její kariéry, období, kdy se od Disney úplně odstřihla, začala dělat vlastní hudbu, experimentovala se stylem a spoustu lidí tím šokovala, od toho, jak se kejvala na kouli. Dneska je z ní jedna z největších popových hvězd světa, má Grammy, vyprodává koncerty a skladby jako Flowers ji udělali další obří comeback i u lidí, kteří ji znali jen jako Hannu Montanu. Congrats Miley, před náma Gufrau a Maria April, track Nezvládám.

0: Sony Forera, Think About Us. 18 hodin, 22 minut, to je aktuální čas. Posloucháte Fine a lidi, Louis Vuitton právě teď dropnul úplně novou a naprosto bizární věc. Kabelku inspirovanou krabicí od mlíka. Jakože reálně karton mlíka, který stojí kolem 75 tisíc korun. Na jednu stranu si říkám, že more samozřejmě o nápadu, o nějaký originalitě, a na druhou stranu si říkám, že 75 tisíc za krabici polodučního už mi přijde malinko úlet. Přijde mi, že se vlastně ty značky čím dál, tím víc předhánějí ve větším bizáru. Jsem fakt zvědavej, jaký živočich si tuhletu věc koupí. Lidi, napište mi, za jaký kus oblečení a od jaký značky jste kdy utratili nejvíc peněz, jestli to byly nějaký značkový boty, nebo právě takhle nějaká bizarní kabelka od takhle předražený značky. Zajímá mě, za co vy jste ochotní utratit peníze, když se týče o módu. Napište mi to na 724-634-634.
1: Už za chvilku Next Beat. Beat.
2: Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude Beat.
2: Zní to jako velká věc, protože to je velká věc. Právě ty. Ano, ty. Můžeš být pro někoho opravdová šance na život. Fajn spouští výzvu

0: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
10: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
9: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor. Fajn rádio.
13: Turn it up, turn it up.

pondělní večer na Fajnu, i když to venku vypadá úplně jinak, vypadá to jako pravý poledne, ale aktuálně je 18.31, dáváte si Next Beat a pojďme se vrátit zpátky k tématu. Já jsem se vás ptal na tom, za jaký kus oblečení jste kdy utratili nejvíc peněz, protože Louis Vuitton teď dropnul novou kabelku, která vypadá jako krabice od mlíka a stojí 75 tisíc korun. Kuba mi napsal, že nejdražší, co bylo, co si kdy koupil jako kus oblečení, byly tenisky za 8,5 tisíce. Terka napsala kabelku od Michael Kors za 11 tisíc a že si pak uvědomila, že to je vlastně stejná částka jako její.

i měsíční nájem a Denis, tak ten dal 14 000 za Adidas Yeezy. Toť vaše investice, před náma ale Eva Farná a Perpetuum Mobile právě teď na Fajnu.

0: BB Rexha nám dohrává na Fajnu v 18 hodin 41 minut. Dáváte si pondělní Next Beat. Hele lidi, dáme si jednu zajímavou věc. Podle nejnovějších dat si ženy z generace Z kupují vlastní bydlení častěji než stejně starý chlapy. A důvod je takovej, že nejde o to, že by chlapy najednou neuměli podepsat hypotéku, ale hodně se mluví o tom, že mladý ženy dnes častěji dostudují, víc řeší finanční nezávislost a nečekají na to, až jednou přijde nějaký frajer a budou si s ním něco kupovat společně. Naopak hodně z nás kluků tak dneska řeší jedinou prioritu, a to je cestování, vlastní projekty, vlastní podnikání, nebo prostě ten pocit, že hypotéka ve 25 zní jako takovej předčasný důchod. No a já si tak říkám, že asi jdu hledat teda holku, která má ve 25 hypotéku, protože já kolem sebe takovouhle žádnou nemám. Dejte mi vědět, jak to máte vy aktuálně, jak bydlíte, jestli v podnájmu nebo řešíte hypotéku. Já musím říct, že na tu hypotéku já osobně nedosáhnu. Dejte mi vědět, jak to máte vy. 724-634-634 vaše aktuální situace s bydlením.
1: Už za chvilku Next Beat.
2: Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
10: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
11: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
10: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
11: Když vysavače,
10: tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor. Fajn rádio.
15: Turn it up. Music.

Dáváte si fajn, tohle to byl Alex Warren, Fever Dream. Za Majkem je Jindra a pojďme se vrátit zpátky k tématu. Bavili jsme se o tom, jaká je vaše aktuální situace bydlení. Máme tady anonymní zprávu, která mě teda absolutně rozsekala. Ahoj, k těm hypo. Mám dvě hypotéky, tři děti ve věku 5, 2, 1, úvěr na auto, manželka na mateřský, je mi 30. No řeknu ti, je to zábava. To hypo mám na domeček, co jsem ti postavil. To musel napsat nějaký nadčlověk, protože tohle absolutně nerozumím.

0: Park nám zakončuje první hodinku Next Beatu. Pojďte se mnou do té druhé, protože ta začne klasicky podle vás. Vy se můžete stát hudebními producenty Fajnu. Číslo 724-634-634. Za chvíli startuje odpočet.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít i ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Happy Sport!
6: Půjčovna a Service Call.
2: Fajn Rádio.

0: Sindrou a Indrou.
1: OK, jedna hodinka nezbýt za náma, druhá před náma. Pojďme to odstartovat 10-minutovkou podle vás. Já aktuálně teď mažu náš aktuální playlist a budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634. Pište mi na iMessage, SMSky, Whatsappy nebo na Instač fajnu a odpočet startuje právě teď.
0: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů. Máš 30 sekund. Pošli název tvý oblíbený songy. Pošli název tvýho oblíbenýho tracku. A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
1: Tak jo, už to tiká a já vidím, že už to i cinká. První tady máme od Lenky přání Are You Gale, Pretty on Paper. Věc, kterou moc rádi hrajeme na fajnu. Hned potom zápětí Midnight Sun, Zara Larsson od Dory. Tak tady po mně chce někdo chňapíka, tak to fakt nedám. To se omlouvám. Dám hodně věcí, ale chňapíka fakt ne. Co tam dáme do třetice? Jdeme na to posledních pár sekund. Tak jo, do třetice je Hector a Dilema. Pište i další tracky. Třeba se dostanou do velkého finále. 10 minutes for you.

co vydiktujete, tohle to byla Zara Larsson, na kterou se psala Dory. Tohle to je desetiminutovka na Fajnu podle vás. Před náma je třetí track v pořadí, Ektor a Dilema, a hned potom nás čeká velký finále. Psali jste mi toho mraky, všechno do těch 10 minut nenarvu, proto potřebuju toho nejrychlejšího, který právě teď zavolá na 724 634 634 a rozhodne o tom, jak tu dnešní 10 minutovku zakončíme. Linka je volná, tak pojďte do toho. 724 634 634.

0: Igor a Dilema. Dáváte si fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Nejrychleji se dneska dovolala věrná posluchačka Dory. Čau Dory.
1: Ahoj.
0: Tak řekni mi, jaký jsi měla víkend?
1: Dobrý.
0: Co jsi vyváděla?
1: No, byla jsem na mistrovství
0: OK.
1: A byli jsme pátý ze 8, takže za mě celkem úspěch.
0: Tak to je hodně pohoda. Hele, jak zvládáš to dnešní vedro? Dneska se teplota vyšplhala až ke 29 stupňům. Jak to zvládáš?
1: Okay,
0: takže prostě už takový letní vibe.
1: Yes.
0: Tak jo, hele, mám tady pro tebe nachystaný 3 tracky, jsi na to ready? Tak jo, jdeme na to, tohle to je jednička. Lisa, Doja Cat a Ray, Born Again, varianta číslo 1, pojďme na dvojku. Harry Styles, American Girls. No a máme tady i třetí variantu z české hudební scény, track, který já osobně hrozně miluju. Tím samozřejmě nenapovídám, co bys měla vybrat, je to jenom na tobě, ale tohle to je trojka. Štajn 27, nejde ti odolat, tak Dory, je to na tobě, pojď to rozseknout.
1: A ti dneska do toho letního dne udělám radost a zkusím mě trojku.
0: Fakt, tak to mega děkuju. A je někdo, komu bys to dál chtěla poslat?
1: Samozřejmě tobě a asi.
0: A komu ještě?
1: Všem.
0: Tak jo, hele, jsi zlatá, děkuju, že voláš a že posloucháš. Mega si toho cením, přeju ti krásný večer a měj se krásně, ahoj.
1: Taky, čau.
0: Ahoj. 10 minutes for you.

0: Lidi, je to tady, pojďme si zpříjemnit pondělní večer a pojďme si dát cringe minute, minuta trapnosti před náma. Pojďte mi napsat, co trapného se vám o víkendu stalo, nebo minulý týden, nebo před rokem, nebo před dvouma rokama. Jakákoliv trapná situace, která se vám stala, kterou bychom mohli probrat přímo tady v éteru, napište mi to na 724 634 634.
1: Už za chvilku Next Beat.
2: Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
3: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
4: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
5: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
4: na akci Letňany nejen dětem.
5: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
4: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
5: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
4: tombolu z dárky
5: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
4: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
5: 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Fajn rádio.
9: Back to the hits.
10: I just love to say it.
11: Jason.

0: Cringe Minute.
1: Posloucháte Fajn, před náma je minuta trapnosti a dneska se o svoje trapno podělil Ondra. Ondra mi napsal, stala se mi věc, u které jsem myslel, že se mi nikdy nestane. Včera jsem si objednával večeři domů a když mi kurýr předával jídlo a popřál mi dobrou chuť, odpověděl jsem mu, díky, vám taky. No, to je ta slušná výchova od našich rodičů. Pak můžeš takhle slušně urazit kurýra, který jede 12 za

0: Mulgrave, Pamelky, Just the way you are. 19 hodin, 39 minut, to je aktuální čas. Dáváte si fajn a hele, jsou lidi, co si řeknou, že potřebují změnu. Tak si koupí letenku na týden do Itálie a pak jsou tady vagabondi na cestách a to jsou úplný blázni a v tom nejlepším slova smyslu. Parta, která si před lety řekla, hele, co kdybychom prostě šli a fakt jako šli a ne jako na víkend, ne na měsíc, ale tisíce kilometrů pěšky, desítky zemí, spaní venku, řešení jídla, počasí, nekomfortu, věcí, ze kterých by většina z nás se otočila domů po prvním dni a teď jsou po letech tady zpátky. Potom, co pěšky ušly přes půl planety, absolutní nesmysl. Na jejich cestě bylo všechno, totální svoboda, chaos, nečekaný lidi, momenty, kdy si říkáš, tohle už nemůžou dát a oni šli dál. Určitě si tohle ty frajery najděte na Instagramu, jsou tam jako vagabundi na cestách. Za mě velký respekt, myslím si, že málo kdo by tohle to zvládnul.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
4: Pika, pika.
5: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
1: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
2: Fajn Rádio.
1: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
2: Instagram.
1: YouTube.
2: TikTok.
1: Co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Rádio. CZ.
6: Are you ready?
7: This is Bruno Mars.
8: I'm Lil Peepy.
9: It's Sabrina Carpenter.
2: Music. Fine.

Jindra se s váma loučím a jdu domů. Absolutně to nechápu, protože ještě před pár týdny jsem domů chodil za tmy a dneska to stále vypadá, jako kdyby bylo třeba 2 odpoledne. Díky, že jste u pondělního Next Beatu byli se mnou, těším se zase zítra od 6 do 8. S Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation, dneska v Next Generation hlas, který už dobře znáte, frajerka BAK, za mě jedna z nejtalentovanějších zpěvaček, kterou v Next Generation máme, určitě se s ní tu hodinku tady na Fanu dejte a za mě už jenom ty dvě slova. Pa, pa!

Ahoj, posloucháte Fine Next Generation. Já jsem Bea K, teď už 15-letá interpretka a zpěvačka a budu vám tady pouštět právě v rámci Next Generation moje písničky, moje oblíbené písničky a všechno, co mě teďkon poslední dobou a tenhle měsíc baví. Jako první bych vám pustila moji písničku, která se jmenuje Running in my head. Když se vám bude líbit, tak budu moc ráda, když si ji budete poslechnout. Já jsem ještě jednou Bea K a hned potom Baby od Kašičky a Iskra. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Posloucháte Fine Next Generation, já jsem Beaka a pouštím vám tady moje oblíbené tracky, věci, moje věci a všechno možný. Jako další vám pustím Marie April a Mata 213. Tady tu písničku mám fakt hodně ráda, možná je to tím, že tam je Marie April, protože tu mám úplně nejradši na světě a hned potom taky člověka, kterýho mám nejradši úplně na světě nejvíc, a to je Ray. Takže si to užijte.
0: Fine. Next Generation.

Next Generation. Posloucháte Fajn Next Generation. Ahoj, já jsem Bea K, mladá interpretka a zpěvačka. Tady to byla Ray a ještě předtím, než vám řeknu, jakou další písničku vám pustím, tak bych vás moc poprosila, aby jste pro mě hlasovali na stránce čistýfestival.cz. Je to soutěž o tom, abych mohla hrát na všech možných různých skvělých festivalech, jako třeba Colors of Ostrava a takhle. Dostalo by mě to na velký stage a pomohlo by mi to moc. Dostala jsem se právě do finále téhle soutěže, takže jo, budu moc ráda. čistýfestival.cz, dáte tam moje jméno, Bea K, a ještě to musíte potvrdit v mailu, aby ten hlas byl platný. Budu fakt moc vděčná a dostanete mě tak na Colors of Ostrava. Děkuju. A teďkon vám pustím kapelu Lanugo. Je to kapela, ve které hrajou moje dva oblíbení učitelé, vlastně jsou skvělí. Markéta Foukalová tam zpívá a Martin Kopřiva tam hraje na bicí. Tahle kapela je moje srdcovka a teďkon vydali nový album, vlastně teď hodně nedávno. A tady to je moje oblíbené písnička z toho alba a hned potom úžeh od Beaty. Hey! Next Generation. Yeah. Something brand new. New music.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Posloucháte Fine Next Generation. Já jsem BAK a pouštím vám tady moje oblíbené písničky a všechno možný. Jako další vám pustím právě moji písničku. Jmenuje se Attached. Je taková hodně smutná, tak snad nebudete potom smutný. To bych hodně byla nerada. Každopádně Attached a hned potom Let It Burn od Very.
1: Number one hit music station.
0: Next Generation.

Ahoj, posloucháte Fajn, Next Generation, já jsem B.A.K. a pouštím vám tady moje písničky, moje oblíbené písničky a všechno možný. Tady to bylo Let It Burn od Very a jako další vám pustím Olivia Dean. Poslední dobou se mi začíná fakt hodně líbit, myslím, že teď vyhrála Grammy a jako je to docela hypnutý up teďkon, ale moc se mi líbí, že takovýhle typ hudby začíná být populární. A potom moji písničku, která se jmenuje Time Passing, a to bude poslední písnička, ale pak se s váma ještě rozloučím, teď si to užijte.

0: Generation. Yeah. Fine.
1: Ahoj, posloucháte Fine Next Generation. Já jsem BAK a pouštěla jsem vám tady teďkon nějaký čas moje oblíbené písničky, moje písničky a všechno možný. Ještě jednou bych se ráda vrátila k tomu, že mi můžete pomoct se dostat na velký festivaly jako Colors of Ostrava. Budu fakt moc ráda. Hlasovat můžete tak, že půjdete na stránku čistýfestival.cz, zakliknete tam mě, ještě jednou já jsem BAK, dáte tam svůj e-mail a taky ještě je tam možnost, že vyhrajete lístek vy na nějaký festival, na jaký byste chtěli. Takže tam dáte festival, jaký budete chtít a dáte tam svůj mail. Hlas musíte potvrdit v mailu, aby byl platný. Ještě jednou já jsem BAK, budu fakt moc ráda. čistýfestival.cz. Děkuju moc, pomůžete mi splnit si můj sen a dostat mě na velký stage. Jo, tohle jsem byla já, děkuju moc. Next Generation, mějte se krásně, ahoj. We are
2: number one. Next Generation.
3: Number one hit music station.
4: Don't stop the music.
5: Vždycky hot, vždycky fresh.
6: It goes on.
7: Nejvící tu.
8: Nejvící tu ve vysílání.
9: Fajn.
10: Baby.

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Fajn Rádio.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in.
1: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Sociální sítí. Jsme fajn. Fajn Radio.
1: CZ.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Fajn Radio. Next Generation.
0: Next Generation.

0: tisk, podtisk, trička, podtisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Fajn rádio.
2: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in.
1: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn rádio.
1: CZ.
3: Fajn.
4: Oh. Hi everybody, this is Daniel David.
5: Yeah.
4: This is my song with Nile Rodgers and Tyler.

0: chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Fajn Radio.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Fajn Rádio.
2: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.

0: YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn?

to chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Fajn Radio. Fajn.

0: dobré hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: ochutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Fajn Rádio.